0: zlepší si náladu.
1: Hit Rádio Černá Hora.

0: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše-pro-lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše-pro-lesáky.cz.
1: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
2: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana. Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu. No one could stand between my bed and home. Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce?

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
1: Mirář,
0: Rybičky, Hrady.cz. 17. a 18. července Hrad Kunětická hora.
1: Migové,
0: Harley,
1: Single X,
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 17. a 18. července na Hradě Kunětická hora za podpory Hit Rádia Černá hora.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
0: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Víte, že na novou kuchyň můžete mít 5 let záruky s návrhem a cenovou nabídkou zdarma a navíc až o 50% levněji než u nás? No fakt, jakože se Ivan Vodochodský jmenuju. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku. Více informací najdete taky na www.xxl-kuchyně.cz.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty?
8: Neskartujte sami. Napos. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. Napos. Svoz po celé České republice. Napos. Certifikovaná skartace dokumentů. www.napos.cz.
9: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
10: No včera bylo pozdě.
11: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradex nyní se slevou víc než 16%. Více na tradex.cz.
1: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
2: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batůžek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
1: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: snídaní šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura. Nákupy v onlineshop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty?
3: Neskartujte sami. Napos. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. Napos. Svoz po celé České republice. Napos. Certifikovaná skartace dokumentů. www.napos.cz.
4: Dobré.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Elektromobilů v Evropě rychle přibývá. Za první pololetí se v 17 evropských zemích prodalo rekordních 1,2 milionů čistě elektrických aut. Je to meziročně téměř o třetinu více a vůbec poprvé počet nových registrací překonal hranici 1 milionu vozů. Podle odborníků zájem o elektromobily dál roste i díky širší nabídce modelů a postupnému rozvoji nabíjecí infrastruktury. Trump znovu zpochybnil americké volby, v projevu obvinil Čínu z rozsáhlého úniku volebních dat a oznámil odtajnění zpravodajských dokumentů. Nepředložil ale žádné důkazy a jeho tvrzení jsou podle agentur v rozporu se závěry amerických tajných služeb. Prezident také kritizoval televize, které jeho projev nevysílaly, a znovu vyzval ke zpřísnění volebních pravidel. Téma podle médií souvisí s blížícími se volbami do kongresu. Přerov přivítal wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou. Na zaplněném náměstí ji přišla pozdravit zhruba tisícovka fanoušků. Připraveno bylo také 300 porcí tradičních jahod se smetanou a koncert skupiny Opět a Radeček. Linda Nosková poděkovala za podporu a rozdávala autogramy. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Na Černé hoře vás bereme do Vysokého Mýta. Rozsáhlá proměna náměstí Bohuslava Martinů míří do finále. Už na konci srpna se veřejnosti otevře nový prostor s bronzovou kašnou, zelení i místy k odpočinku. Revitalizace za skoro 50 milionů má z náměstí vytvořit nové srdce města. 15 až 19 stupňů máme teď ve východních Čechách běžně na teploměru. Odpoledne čekáme 25 až 30 a zase lokální přehánky a bouřky k tomu, na obloze většinou polojasno až oblačno.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Šest hodin, k tomu dvě minuty, začíná páteční snídaní šampionu na Hit Radio. S vámi Michal Knejb, David Jošt, dneska ráno.
5: Tak jsme se konečně dočkali, dobré ráno.
4: Dočkali jsme se, je pátek. Já se vrátím ještě k tomu včerejšímu přerovu, k Lindě Noskový. Ty jsi říkal, že tam bylo okolo tisícovky lidí a že 300 lidí mělo, ty jahody sešla hačkou.
5: Je to tak, na 700 lidí se bohužel nedostalo.
4: Takže třetina. Teda, co na mě shodou okolností včera vybavilo, na YouTube nebo vybavilo, vyskočilo, bylo video Lindy Noskový, když jí bylo 10 let, 10 let starý video. A ona tam popisovala, co pro ní dělají rodiče, jo, jaký obrovský podporou, hrozně hezký video, tak doporučuji, kdo byste chtěl se podívat na tuhle wimbledonskou královnu o 10-11 let zpátky, tak na to určitě mrkněte. No a teď si dejte parádní muziku. Michal Schulte a Rihab, hezké ráno.
0: Hit

0: Offspring, tohle Hit Radio, 8 minut po 6. Dobré ráno, pojďme začít politikou. Hned z kraje páteční snídaně si zlepšit ráno, 9 týdnů volna. Dámy a pánové, poslancům začaly prázdniny. A já si říkám, že to vychází zrovna na léto, to volno.
1: A já měl za to, že odpočívali doteď. Tak ještě 9 týdnů navíc. Jo.
0: Takhle, nechceme být zlí jazykové, ale je to dřina celý rok mačkat jedno ze tří tlačítek. Občas něco řekneš a pak dostaneš 9 týdnů volna na zotavení prstů.
1: To bychom si taky nechali líbit.
0: David, já si říkám, že ti není blbý se k tomu vyjadřovat. Ty máš před sebou jedno tlačítko, který dělá on a off na mikrofon, jo. Takže já bych možná, no dobře, já vám to tady taky teda pomačkám, jo. Hele, já si myslím, že tady ty zprávy nás takhle při pátku nemůžou rozhodit. Ať to volno mají. My máme svůj pátek, my máme svůj víkend. Tak užívejte a užívejte i další parádní muziku. Alize Lolita. 6 hodin, 9 minut, to.

0: Tohle je Hit Radio. 6 hodin, 16 minut, David Guetta tedy svým Stones and I. Sotva polovina prázdnin a vypadá to, dámy a pánové, že léto balí kufry. Dneska blesky, zítra pršení a od neděle výhled minimálně na dalších 10 dní, denní maxima 20 stupňů.
1: Konečně.
0: Tak a teď, já jsem chtěl říct, teďka možná čekáte, že si začneme stěžovat, že je léto a že teda bude zima, tak vůbec. Už jsem teda pochopil, jak to máš ty, Davide, já jsem teda spokojený. Jak to máš ty?
1: Já úplně stejně jak ty, jako déšť úplně nemusím, ale teploty kolem 20, to je ideál.
0: No, já si myslím, že si na nějakou dobu odpočineme od těch veder, že to není úplně špatný. Má to spoustu výhod tady to příjemný počasí. Jo. Budeme třeba moc pořádně vyvitrat byty, domy, my, kdo nemáme peníze na klimatizaci.
1: Konečně se taky vyspíme.
0: Taky nějaký sporty se budou dát dělat. Jasně. Jako má to spoustu výhod, takže vlastně jako ač to v tom počasí vypadá trošku lehce smutně na první pohled, tak já se na to teda osobně těším a možná i vy, kdo posloucháte, se k nám přidáváte. No tak, dobrých zpráv není nikdy dost, skoro při pátku. Tak Linkin Park, Breaking the Habit, to bude další dobrá, ne dobrá, skvělá muzika a staví se i Dasha Austin. No a přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pátek ráno jezdí. Tak hezké ránko.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty?
6: Neskartujte sami. Napos. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. Napos. Svoz po celé České republice. Napos. Certifikovaná skartace dokumentů. www.napos.cz.
7: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
7: Moderní dlažba Wave od Tytonu, tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Hradci Králové. Koupelny pro každého.
11: For camping. Venku je nám krásně.
12: Tady chci bydlet.
11: Venku?
12: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
11: A kde bude ložnice?
12: Na louce pod hvězdami.
11: To je ale velká ložnice.
12: Největší na světě.
11: No jo. A co koupelna?
12: No, v potoce.
11: A sousedi?
12: Už se hlásí.
11: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
12: Jo, tady nám je krásně.
11: For camping. Venku je nám krásně.
13: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
14: Slyším, Tatart nákupy?
13: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
14: To je mazec.
13: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
16: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
17: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Práce údržby zavřely část hlavního průtahu Hořicemi na Jičínsku. Projíždějte tam s opatrností. No a pozor taky v Krudimi, kde se opravuje Čáslavská ulice.
18: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Černá Hora.

0: minuty půl sedmé, tohle je Daša, tohle je Austin a taky páteční Hit Radio. Dobré ráno, s vámi Michal a David a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Na Colors of Ostrava zazářila americká zpěvačka LP. Na její koncert dorazilo zhruba 35 tisíc lidí a podle ohlasů šlo zatím o nejlepší vystoupení letošního ročníku. LP se na festival vrátila po třetí a napravila rozpačitý dojem z poslední návštěvy v roce 2022. Finále fotbalového mistrovství světa přiláká i světové lídry. Rozhodující zápas mezi Argentinou a Španělskem bude v New Jersey sledovat americký prezident Donald Trump. Dorazit by měl také španělský král Felipe VI, zatímco argentinský prezident Javier Milei dá kvůli své pověrčivosti přednost televizi. Václav Neubarta slíbil, splnil slib fanouškům, pokryty se špatného výhledu na koncertě na Sichrově vrátil peníze za vstupenky 39 návštěvníkům. Za vzniklé komplikace se zpěvák veřejně omluvil.
0: Vlastně super gesto, říkám si, ale myslím si, že většina kapel zpěváků z české scény by to neudělala.
2: No neudělala a stává se to čas od času, že je na koncertě snížený výhled.
0: Ale zase si říkám, že těch 39 lidí, co chtěli vrátit ty peníze, asi nepatřili úplně mezi skalní fanoušky, jo, protože tak ke zpěvákovi spíš potřebuješ uši než oči, ne? Ale byli na koncertě, byli. Slyšeli, jak Noid zpívá, slyšeli. Tak kde je problém?
2: Tak snad se nikdo nebude stěžovat tady u nás v rádiu, že nás nevidí.
0: My to taky pouštíme jenom bez obrázku. Takhle, jestli jste jeden z těch 39 lidí, tak nám klidně napište, jak moc blbej výhled tam byl. Jsme moc zvědaví. Farao, There is a Star, 6 hodin 30 minut.

0: 7 minut po půl sedmé si dáváte páteční Hitrádio. Tohle je snídení šampionu. Přišla nám SMSka od Kláry. Dobré ráno, kluci. Bavili jste se o zpěvačce LP, která si na letošních Colors spravila reputaci. Zajímalo by mě, v čem. Možná jste to říkali a jenom jsem to přeslechla. Díky, Klára. Tak připomeneme, že ty story vyřešil v ranním updateu pár minut zpátky a vlastně tam ta informace nezazněla. Takže možná pro vás, koho to taky zajímá, to můžeme teďka vysvětlit. Píše se tady, že se měla vrátit po třech letech tenkrát, jenže kvůli koronaviru byl tehdy festival zrušen. Dorazila až v roce 2022 a prý to žádná sláva nebyla teda v tom roce 2022. Nastoupila o 25 minut déle, nepodařilo se jí navázat vztah s publikem a ani výkon prý nebyl nejlepší.
1: A jako kdyby si ten svůj škraloup z roku 2022 uvědomila, tak letos to údajně opravdu stalo za to a ten dav 35 tisíců lidí mluví za vše.
0: Neskutečný. Taky tady píšou, že jeden důvod, proč spravila reputaci, je možná ten, že od roku 2023 její partnerkou bývalá česká moderátorka a modelka Iveta Maurerová. A druhý snad ten, že byla celý den ve skvělé náladě. No tak, hlavně, že to dopadlo. Závidíme vám, já teda osobně závidím vám, kdo jste LP viděl a hlavně slyšel naživo, tak snad se k nám zase do České republiky vrátí. No ale určitě si ji zahrajeme za malou chvíli tady na Hitrádiu. LP Lost on You, když chvilku počkáte.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitrádio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Hledáte letní dobrodružství? Tak v parku na Větvi v Hradci Králové vás čeká síťové bludiště v korunách stromů, taky vysuté lávky i tobogán ze skoro 10-metrové výšky. A nabízí se taky Letohrad a největší muzeum řemesel u nás. Jedinečné expozice, funkční historické dílny i stylová restaurace.
4: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se, spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
0: I chlebíčky se dají koupit online, to už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
13: Slyším, Tatart nákupy?
12: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
13: To je mazec.
12: Tatart, opravdový elektrospecialista.
14: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
15: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámku Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
16: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
16: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
7: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
16: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
7: Když repráky, tak Mironet.
16: Klikni dvakrát.
17: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.

0: Brand.
1: House Brand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Pořád jste tady.
3: Tak to dělají šampioni.
2: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Tommy Cash, Espresso Macchiato.
1: Espresso Macchiato.
0: Tohle je páteční rádio a snídaní šampionů, dobré ráno. Jasmin, jak jste si všimli, tady celý týden není, tak jsme si museli půjčit zpěvačku z vedlejšího rádia. A z Rock rádia k nám dorazila Anabel, dobré ráno.
2: Krásné, dobré ráno.
0: Takhle, my musíme říct, že u nás tady v baráku pracuje spousta lidí v několika rádiích a jenom pár z nich umí zpívat, a to si právě ty. A já se nemůžu nezeptat, kdo teď vedle vysílá, prosím tě.
2: Prosím tě, tam Zuzka.

0: mluvit z Rock Rádia i tady.
1: Počkej, ty jsi předtočila vstup, to jde?
0: No jde to, nemělo by
1: fakt
0: se,
1: jo,
0: ale
1: to je ve výjimečných. A kolik máš času, prosím tě, je 6.50, tak...
0: Tak do cení.
1: Takhle, ty jsi přišla představit svůj nový singl s tebou, který je, pokud se nepletu, o klasickém vztahovém pekle. Je to tvůj příběh?
0: Je to můj příběh, já mám vždycky svoje příběhy, jako ve své hudbě, že se to nějak odráží, to, co prožívám, nebo to, co jsem prožila.
1: Jasně.
0: A tak.
1: A ten song vlastně přeznamenává vydání tvýho EPčka, tak pojď si to uvíc, představ si, že jsi v rádiu, že jsi ta moderátorka, jo?
0: Vážně.
1: Tak pojď si ten song uvíc, teda o čem to konkrétně je, jak jsi nazbírala tu zkušenost k tomu a kdy vychází to EPčko a na co se můžou tví fanoušci těšit.
2: A o kom konkrétně třeba ano. Tady ta písnička je?
1: Jméno, ale... příjmení, i s adresu normálně to chcem.
0: Mě ten dotyčný zabil. Ne. My nesmíme ani naznačovat, jak já říkám. Ne, hele, já si svoje soukromí už od určitý doby se snažím docela střežit, takže jakoby neříkám, s kým chodím, jak chodím, proč chodím, kdy to bylo, jestli to bylo v minulosti, aktuálně. Je to prostě moje zkušenost taková, kdy ten muž se nemohl rozhoupat. Jasně. K tomu, aby se vyjádřil ze svých citů a vlastně se furt vracel do nějaký minulosti.
1: A myslíš si, že nás poslouchá, že poslouchá spíš jako popovější věci, anebo ty vaše rockovější? Který
0: poslouchá
1: rádio?
0: Spíš rock rádio, spíš rock rádio. Má naladený to růží. Tak
1: pojďme na to. Single s tebou, tak pojď si to uvíst.
0: No, je to taková popina diskotéková, takže na rock rádiovou moderátorku se to moc nehodí, proto jsem se přesunula k vám sem do rádia a nepouštíme to vedle, tam to určitě neuslyšíš.
1: Tak pojďme si dát refrén. Já bych normálně jako řekl, jo, že si tě můžou posluchači naladit mezi 6 a 9 na jiném rádiu, ale to bychom tady s Davidem byli sami proti sobě, že jo? Aby teďka všichni se neodlili jinam.
0: Ne, to poslouchejte samozřejmě dál Hitko.
1: No tak Anabel, s tebou song premiéra tady na Hit Rádiu. Pojďme si to užít, dámy a pánové, 6.52 a Anabel, my ti moc děkujeme a můžeš jít.
0: Já

0: bavit mám. Nový singl zpěvačky Anabel tady od nás z domu z jiného rádia, z vedlejší místnosti. Anabel s tebou. To byla absolutní premiéra tady u nás na Hit Rádiu, tak doufáme, že se vám to líbilo. Jinak Anabel už zmizela vedle, už musela jít vysílat.
1: Ta už svoji písničku tež představuje na Blaníku.
0: Ona tady obejde všechny rádia, pak kolečko. Čeká ještě přesně kolečko. Tak co vás čeká teď u nás do 7. hodiny, než vám dá David další zprávy, tak to je Rachel Pletten Fight Song. Tak pojďme na to, šampioni.
1: Ta teda nedorazí, bohužel.
0: Hezké, ano. Like

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Ahoj, lásko, dneska máme rande. Nezapomněl jsi?
2: Říkal jsem si, že zajdeme do Futura. Dáme si sushi, mrkneme do obchodu a na závěr kino.
1: To bude slast.
3: Přesně tak jsem to plánoval.
4: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
4: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
0: On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Paliva opět výrazně zdraží. Od pátku vzroste maximální cena benzínu na 42 korun 84 haléřů za litr. Nafta podraží ještě víc a vyšplhá se na 41 korun 18 haléřů. Státní cenové stropy skončí už o víkendu a od pondělí budou ceny určovat jen tržní podmínky. Analytici očekávají, že hlavně nafta může dál zdražovat. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele dál roste. Úřady nově hlásí už bezmála 5 000 mrtvých, tedy o více než stovku víc než předchozí den. Počet zraněných zůstává na téměř 17 000 a bezdomova je dalších skoro 18 000 lidí. Dvojice silných zemětřesení zasáhla sever Venezuely letos v červnu. U tureckého pobřeží kotví nezvykle mnoho luxusních ruských jachet. Nedaleko Bodrumu se podle médií nachází plavidlo spojované s Vladimírem Putinem i jachty nejméně 6 ruských miliardářů. Nejblíže je kotví jachta podnikatele Romana Abramoviče, bývalého majitele fotbalové Chelsea. Důvod, proč se všechna plavidla sešla na jednom místě, zatím není znám. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Zimní stadion v Poličce mění tvář. Rekonstrukce za víc než 65 milionů korun pokračuje podle plánu. Stavbaři už dokončili novou nosnou konstrukci a připravují montáž střechy. Modernizovaný stadion by měl sportovcům znovu sloužit od letošního září. Na Černé hoře se dáme ještě počasí. Léto nám utne brzy ochlazení. Na příští týden to vypadá na maxima kolem 20 stupňů Celsia. Dneska ještě 25 až 30, čekáme polojasno až oblačno a vyloučit nemůžeme přehánky ani bouřky na východě Čech.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.

0: ráno, s vámi stále Michal a David, ahoj.
1: Dobré ráno.
0: 7:02, no a samozřejmě muzika nachystaná. Walk the Moon, tím startuje další hodina, tak pojďme na to.
2: Hit Radio Černá Hora.

0: Tohle je Espresso Sabrina Carpenter 708. A tohle je taky páteční rádio. Hezké ráno. S rozjezdem letních dovolených u Čechů vrcholí těžká paranoia z opuštěného domova. Vypnul jsem sporák, nezůstala otevřená lednice. Nebo třeba, jestli jsem vytáhl ze zdi žehličku, tak možná se v tom poznáváte. Spousta lidí totiž taky dělá to, že si tyhle věci fotí do telefonu, konkrétně jedna moje známá, a dělá si fotodokumentaci jako na místě činu. Jestli zavřela hlavní uzávěr vody, jo, detailní fotka zamčeného zámku, a tak si říkám, děláte to taky?
1: Já si pamatuju, že jsem měl jednoho známého, který byl schopný se vrátit z dovolený 80 km, zkontrolovat, jestli zavřel dveře, jo.
0: Nekecej. Ale ono, když tě to čapne, vlastně nemusíš ani jet na dovolenou, jo. Když, já nevím, odjíždíš z bytu, kde třeba jsi sám zrovna, tak i třeba v práci, když seš a řekneš si, tyjo, a teďka tě to vrtá, ty vytáhl jsem tohle z týzdi, nebo jo, a
1: že vlastně... jsem tu kulmu.
0: Vypnul jsem tu kulmu a tak dále. No tak by nás zajímalo, kdo z vás je třeba schopen se vrátit pětkrát domů, jo? Jestli si fotíte třeba taky vypnutý sporáky, jestli taky ve vás je ten strach, že jste něco neudělali, tak to nás zajímá. I třeba jakou vzdálenost největší jste byli ochotný se vrátit, jo? Nebo ochotný. Ono se vás to neptalo, prostě jste museli jet, jo. Tak dejte nám vědět, jestli jste taky takový. Bereme hlasovky přes WhatsApp, budeme moc rádi na 777-937-777, nebo nám to pošlete normálně zprávu SMS-kou. Ella Henderson, Rudimental Alibi, to je další muzika pro vás tady na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: Deadlier. Imagine Dragons.
1: Minutu po 7:15 si dáváte páteční hit rádio, tohle je snídení šampionů. Lidi se vrací klidně 8krát zpátky domů, aby zkontrolovali, jestli vypnuli sporák, vytáhli žehličku, kulmu, zamkli dveře. Dokonce na to někdo používá trik, že si vše fotí do telefonu, aby měl klid na duši, že tu konkrétní činnost opravdu udělal. No a ptali jsme se, jakou zkušenost máte vy, jestli taky máte tuhle obsesi. Píše třeba David z Brna, ránko borci, já byl nervózní ze začátku po nastěhování se zpět z bytu na starý barák po babičce. Zvenku na vchodových dveřích totiž vždycky byla klasická klika, ne koule, no a když jsme dělali nové dveře, zůstali jsme u toho, protože síla zvyku, ale i tak jsem se párkrát po cestě do práce vracel, jestli jsem zamknul a zamknul po každý. Už je to pár let a teď jsou už dlouho klidný. Taky Anička se přidala. Ahoj, nefotím, nevracím, vracet se je prý smůla. Před odjezdem vše procházíme a nahlas říkám, žehlička vypnutá, konvice vytažená z zásuvky a o dovolené má sousedka klíče a když nevíme, napíšu, zavolám a ona se tam jde podívat.
2: No možná opakovat si to nahlas je klíč. Nejenom fotit, ale opakovat.
1: To je klíč a hlavně super je mít takovouhle parádní sousedku, která ti to může zkontrolovat, nebo souseda. Další zpráva od Ládi. Ahoj kluci, když jsme bydleli v Irsku, tak jsme měli souseda, který každý den při odchodu do práce se vždycky minimálně 10krát vrátil zkontrolovat, jestli je zhasnutý, jestli má zavřený dveře, zamknuto a takhle to dělal každý den a ze začátku to bylo docela vtipného pozorovat. To samé bylo, když se vrátil z práce domů, tak minimálně 4krát byl zkontrolovat, jestli má zamčený auto. A pak jsme zjistili, že teda má nemoc a že má OCD.
2: No, my se tomu tady částečně smějeme, ale opravdu to je hodně nepříjemná vlastnost, někdy i teda nemoc.
1: Já teda takovou vlastnost, musím říct, mám v určitých věcech. Nebudu úplně veřejně říkat v čem, ale asi každý, já si myslím, že každý z nás to má.
2: Asi jo.
1: Tomáš, a tady to srovnat a tady počítat do tolika. Normálně jsme trošku blázni, jako všichni si myslím, jo. Perfektní hlasovka přišla taky od Lucie.
3: Ahoj, já tuhle obsesi kontrolorskou mám už spoustu let, vlastně v podstatě od mládí. A aktuálně mě nejvíc trápí, když se někam odjíždí, jestli je vyplá trouba, jestli nesvítí indukce, jestli nekape kohoutek a samozřejmě zamčený dveře od baráku. Ale asi jako vrcholem bylo, když mi bylo 19-20 a měla jsem svoje první autíčko Ford Ka. A jestli je zamčený, jsem ho kontrolovala tak dlouho, až jsem vlastně utrhla kliku u dveří řidiče. Tak to už si pak jako celá rodina klepala na hlavu. Přeju hezký den, vítra diáci. Mějte se, Lucka.
1: No tak, Lucie, to je školácká chyba. Ne, nadarmo vzniklo na konci 19. století známé přísloví, tak dlouho se kontroluje zamčený auto, až se klika utrhne. Lidi zlatí, lidi naši, jestli se slyšíme právě teď, jo, vy a my, tak víte, že to nejdůležitější jste nechali zapnutý, tohle nevypínat. Za malou chvíli na Hit Radio Huntrix Golden a taky přidáme aktuální dopravu. Hezké páteční ráno.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
5: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
6: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
7: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
6: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
7: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
6: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
7: Ano, a nejen ty. ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
6: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
7: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
6: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
8: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
9: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
10: Tak točíme.
11: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
10: Stop!
11: Co?
10: Showroom na kuchyně.
11: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
10: Berem, díky.
12: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
13: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
14: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skanzen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. Polabské muzeum.cz.

0: sadu. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
3: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: Cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: Cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
4: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Řidiči pozor na Královéhradecku. Dopravní omezení čeká na průtahu obcí Holohlavy. Silničáři tam opravují most a silnice je proto uzavřená. Jezdí se značenou objížďkou.
5: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
6: Hitrády.

0: Kanan, Waving Flag na Hit Radio 7.31. My vám tady s Davidem přejeme hezké ráno a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Nová studie naznačuje, že správný jídelníček může zpomalit stárnutí mozku. Vědci zjistili, že takzvaná dieta Mind dokáže zpomalit jeho stárnutí až o 2,5 roku. Největší přínos mají bobulovité ovoce, ryby, drůbež nebo ořechy. Naopak sladkosti a smažená jídla mozek zatěžují. Čínská umělá inteligence získává stále silnější pozici. Firmy v Evropě i USA čím dál častěji nasazují čínské AI modely, protože jsou výrazně levnější a v běžných úlohách dosahují podobných výsledků jako americká konkurence. Rozhodujícím faktorem jsou především nižší náklady. Bílý dům řeší podezření z vydělávání na Trumpových projevech. Suspendoval technika, který obsluhuje prezidentovo čtecí zařízení. Podle podezření si na sázkách o tom, co Donald Trump ve svých projevech řekne, přišel v přepočtu na více než 2 miliony korun.
0: Vlastně docela geniální mi to přijde.
2: Co prostě kouká na to zařízení a ví, co řekne, tak na to vsadí. No to je docela.
0: To je skvělý, když se nad tím zamyslím, si představ třeba, nevím, kdyby Trump dopředu věděl, kolik bude stát ropa, že jo? Kdy koupit, kdy to prodat. To by bylo super pro jeho kámoše. Ale to se neděje, že?
2: Ani jeho syn prej nepřišel asi na 2 miliardy korun tím.
0: To se ne? To se taky nestalo.
2: Taky ne.
0: Taky nestalo. Pojďme soutěžit politiku, nechme politikou. Je tady rychlá pětka, poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura. Denatura je dodavatel přírodní kosmetiky, tak pokud byste chtěli vyhrát, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: jsou Činasky na Hitrádiu, slovenský Klín, 6 minut po půl osmé, no a jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Tento týden pro vás máme poslední poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura, což je dodavatel přírodní kosmetiky, který garantuje 100% vrácení peněz, pokud byste s produkty nebyli spokojeni. Má funkční přírodní složení, je to kosmetika vyvinutá odborníky a mají spousty spokojených klientů. Autentické příběhy najdete na sociálních sítích a webu denatura.cz. No a o tenhle poukaz se zasoutěží Renča. Renčo, hezké ráno.
2: Hezké ráno, ahoj.
0: Hezké ráno. Renáta z Českého Krumlova. Já jsem se tě ptal, jak tě máme oslovat, jak ti říkají lidi, jak to máš nejradši?
2: No doma mi říkají Rení, podle toho prášku, jinak Renčo.
0: Renčo, no tak budu ti říkat Renčo. No tak Renčo, 5 otázek tě dělí od výhry tady toho poukazu, tak jdeme na to.
1: Otázka první, 5 vteřin na odpověď.
0: Platí tohle tvrzení? U kosmetického produktu musím vidět okamžité výsledky, jinak nefunguje, ano nebo ne?
2: Samozřejmě.
0: Samozřejmě, že ne.
2: Ne. Jasně.
0: U péče o řasy, obočí, vlasy nebo pleť často rozhoduje pravidelnost a dlouhodobost. Tak, pojďme dál, že jo, je to tak, Reni?
2: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Co se stane s kůží, když budu dlouho na slunci a nenamažu se s pořádným SPF?
2: Spálím si.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Renčo, máme víc než 3 smysly?
2: Ano.
0: Ano, budeš vědět kolik? 5, jasně.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kdo napsal Babičku?
2: Božena Němcová.
0: Ano. A poslední, 5, ta nejtěžší otázka. Už byla polovina prázdnin, ano nebo ne?
2: Ne.
0: Ne, ale ano! Ano! Ano.
2: Ano.
0: Vyhráváš.
2: Ano, budu krásnější a mladší.
0: No, ty jsi nám napsala SMSku, to jsem zapomněl přečíst. Chtěla bych soutěžit o nový přírodní ksichtíček po 50. Tak, ano. Renčo, je to tvoje. Ano. Poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura. Není zač.
2: Jsem šťastná.
0: To jsme rádi. Ještě, než se rozloučíme, co chystáš na víkend, nám pověz?
2: Na víkend, tak dneska jdu pracovat a zítra máme v Horní Paní Markéckou pouť, takže se určitě půjdeme podívat.
0: Hezký, no tak my zdravíme do Českého Krumlova, poukaz posíláme, užij víkend a zase někde na Hitrádiu se těšíme. Měj se hezky, ahoj.
2: Tak jo, ahoj.
0: Ahoj, děkujeme.
1: Ahoj. Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hitrádiu. Hitrádio.
3: Denatura slaví 5. narozeniny a

0: 42 minut, krásné ráno. Otázka na vás a i na tebe, Davide. Taky se z hotelových pokojů odnášíš mejdlíčka a ze snídaní máslíčka a marmaládíčky?
1: Ne,
0: to se neděje. No tak pokud by se to náhodou u vás dělo, což si nemyslíme, nepředpokládáme, tak s tím bude utrum. Normálně ferty hotovo, vymalováno, i tohle nám vezmou. Kdo, kdy, proč, k tomu ví za chvíli? Nejdřív muzika, za malý moment Terry Dalton, Blood Runnin' a taky Pin Fucking Perfect tady na Hit Radio. Tak krásné ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
8: Slevy až 60% na sezónní zboží. Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
9: Už tam budem?
10: Než toho.
9: Raději už tam bude.
10: Přestaň. Štěl mě vedro.
11: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: Mami, tati, na zámku Poštejn mají opravdové dobrodružství. Nová hraná prohlídka 5 lucerén s klíčníkem Hubertem, kuchtičkou Josefínou a hraběcím panstvem. Čeká nás také stínohra, divadlo a na závěr napínavá unikovka. Tak hurá na zámek Poštejn!
13: Mami, můžeme jít do Mikelandie.
14: Mikelandie v Polsku?
13: Jo, mají tam spoustu nafukovacích člunů, skluzavky a obřího dinosaura.
14: To zní skvěle.
13: Taky 50-metrovou ninja překážkovou dráhu, bludiště a bazény s loděmi.
14: A klidně tam můžeme oslavit tvoje narosky. Je to kousek v Levinu, jen 15 kilometrů od hranic. www.mikelandia.pl.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín trvanlivé mléko polotučné v Bila klubu za 5,90 pouze v pátek a maliny 125 gramů v Bila klubu za 34,90. Bila. To dobré začíná u nás.
16: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
17: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
16: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
17: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anaká, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
16: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
18: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
19: Já bych koupil rákosku.
4: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
7: Nákupy v online shop CZ.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
6: Ekokom.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: vám vybočuje.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na hit.

0: Fucking Perfect, tohle je Pink v 7.54. Dáváte si páteční rádio, dobré ráno. A dámy a pánové, mám pro vás špatnou zprávu. Naše nejoblíbenější legální krádež v našich životech končí. Evropská unie nám totiž bere ty malý hotelový šampony a mídla, taky mini marmelády, mini nutely, mini máslíčka. Prostě máme utrumno.
1: No hlavně členové mojí rodiny, kterým jsem to vždycky vozil jako suvenýry, že jo?
0: No jasně, jasně. Možná si říkáte proč a možná si říkáte, dokdy to musí být. No tak do roku 2030 to musí zmizet, a to kvůli redukci plastových obalů. Musí to být v dávkovačích. Já teda musím říct, že pokaždý, když někam přijedu a vejdu do hotelového pokoje, tak moje první cesta vede do koupelny. Ne, abych se jako umyl, jo, ale abych zkontroloval tu kořist. Co si můžu odvíst, jo?
1: Hele, stejně něco dobrýho na téhle špatné zprávě. Když víme, že je to až od roku 2030, tak se můžeme takzvaně předzásobit.
0: No času dost, no ale tak mi řekni, když to bude v dávkovačích, jak to pak budeme krást, no? Jak to pak budeme krást?
1: Když jsem se tvíst vlastní barely.
0: No vlastně, do vlastních krabiček a lahviček, no. Nedá se nic dělat, ale přesně jak říkal David, jo. Hele, čas předzásobit se. Ještě máme kolik? 3 roky a kousek, tak to je v klidu. X Ambassadors, Renegades na Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: Letní slevy právě odstartovaly!
3: Zažij léto naplno!
2: Když zábava,
3: tak Mironet!
2: Klikni dvakrát!
4: Potřebujete dětské kolo?
5: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
5: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
4: Raskal
5: a Bíny.
4: A teď navíc se slevou 30%!
5: HappySport.cz.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
0: Rádia.cz Hit Radio.
8: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Zájem o hypotéku v Česku mírně klesl. Banky v červnu poskytly úvěry za téměř 50 miliard korun, což je méně než v květnu. Průměrná úroková sazba navíc vzrostla na skoro 4,8%. Podle analytiků za ochlazením stojí dražší hypotéky, vyšší ceny nemovitostí i přísnější pravidla České národní banky. Paliva mohou od příštího týdne znovu zdražit. Ministerstvo financí v pátek oznámí poslední maximální ceny benzínu a nafty, které budou platit o víkendu. Od pondělí už stát přestane ceny regulovat a pohonné hmoty se budou řídit jen vývojem na trhu. Do cen navíc promlouvá i rostoucí cena ropy kvůli napětí na Blízkém východě. Vláda tvrdí, že mimořádná situace už pominula a Česko má i nadále jedny z nejlevnějších pohonných hmot v Evropské unii. Čeští vědci zkoumají parazity, kteří mohou číhat i na koupalištích, způsobují nepříjemnou svědivou vyrážku. Případů v posledních letech přibývá a lidé si je často pletou s reakcí na sinice nebo slunce. Odborníci teď mapují, kde se parazité v českých vodách nejčastěji vyskytují. Chtějí díky tomu jejich výskyt předvídat a pomoci omezit riziko ještě před začátkem koupací sezóny. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Na Černé hoře vás bereme do Vysokého Mýta. Rozsáhlá proměna náměstí Bohuslava Martinů míří do finále. Už na konci srpna se veřejnosti otevře nový prostor s bronzovou kašnou, zelení i místy k odpočinku. Revitalizace za skoro 50 milionů má z náměstí vytvořit nové srdce města. 15 až 19 stupňů máme teď ve východních Čechách běžně na teploměru. Odpoledne čekáme 25 až 30 a zase lokální přehánky a bouřky k tomu, na obloze většinou polojasno až oblačno.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Jinou snídaní šampionů, tak si to společně pojďme užít. S vámi Michal Knejp a taky David Još.
1: Ahoj, krásný pátek.
0: Ahoj, krásné páteční ráno. Za malou chvíli vás budeme potřebovat. Bude tady velké přiznání řidičů. Nechoďte daleko od rádia, teď Chad Kroeger a Josie Scott. Hezké ráno.
2: Hit Radio Černá Hora.

0: 9 minut po 8 ladíte páteční Hit Radio. Vzpomeneš si Eva Farná a Miraj. Máme tady příběh o tom, jak vás obyčejný ťukanec může stát řidičák a trestný čin na krku. Řidička během couvání na parkovišti lehce drcla do stojícího auta, poškrábala cizímu řidiči nosič kol, škoda asi za 2000. No a výsledek téhle akce 1,29 promile, papíry v čistírně a trestňák.
1: A sakra.
0: A sakra. Tak mě napadlo, když jsem tady ten příběh čet, že bychom se mohli zeptat vás, řidičů, jestli se vám někdy stala nějaká taková jako bizarní nehoda. Ne samozřejmě, když jste byli opilí, to vůbec, ale jestli jste třeba někde do někoho drcli, nebo někdo drcnul na vás, nebo co jako vtipného se vám stalo, že na to teďka vzpomínáte, že to byly jenom plechy.
1: Třeba něco, co jste ještě nikomu nikdy neřekli a chtěli byste se s tím tady do rádia anonymně svěřit.
0: Ty máš nějaký příběh, Davide, nebo jsi vzorný řidič?
1: No tak mám jednu dopravní nehodu za sebou, to mi bylo asi 18 čerstvé papíry, ale nic úplně, co by stálo za zmínku, nic úplně groteskního, prostě dopravní nehoda.
0: Tak to já teda groteskního si myslím, že jsem měl shodou okolností, mi bylo taky 18, řidiče, jak jsem měl chvíli, čověče, já jsem takhle nacouval v České Skalici na východě Čech do Penny Marketu. Já jsem měl řidičák chvilku a že zacouvu do parkovacího místa, jo? Že teda už jsem ten zkušený řidič, že tam couvnu a couvu a myslel jsem si, že se zadníma kolama zastavím o obrubník, že to jako tak drcne, jo? Jenom o ty kola, jo? Že jako budu vědět, že už jsem na konci. No jenže ten obrubník byl kratší než zadek auta.
1: Couval a neuspěl pokladen.
0: A normálně jsem to poslal do týzdy, jo? Výsledek zadek z auta zamáčknutý o centimetr dovnitř, jo? Možná na druhé straně, jestli v tom penáči byly rohlíky, nevím, na zdi, tak jestli někdo potřeboval ledošák, tak se sypali dolů, jak to známe to, že jo. Takže to je jedna z mých takových, dá se říct v úvozovkách, kuriozních jako nehod, ale už je to historie.
1: No jo.
0: Mladická nerozvážnost. No. Tak nás zajímá, kdo nás hledíte, už se možná vzpomínáte na nějaký váš takový příběh. Jaký byl ten nejvtipnější nebo třeba nejtrapnější ťukanec, kdekoliv na parkovišti, nehoda, na kterou vlastně teďka vzpomínáte. Tak pojďte nám to nahrát jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp, nebo nám to sem pinkněte normálně SMS-kou. Čukněte nám to sem!
1: Tragicky.
0: Leony, Faded Love, taky Lost Frequencies, The Feeling, další muzika, no a hned potom se vrátíme k vašim řidičským přiznání. Tak hezké ráno, šampioni. You

0: Lost Frequencies, The Feeling na Hit Radio, minutu po čtvrt na devět. Krásné ráno. Bavili jsme se tady o řidičce, která během couvání na parkovišti lehce drcla do stojícího auta, trochu pomuchlala nosič kol jinému řidiči. Škoda za 0,0 nic, ale výsledek téhle akce 1,29 promile, papíry v čistírně a trestňák na krku. No a tak jsme se ptali vás, jestli máte nějakou takovou nehodičku, na kterou teď možná rádi vzpomínáte. Tak píše třeba Pavel. Ahoj, já jsem v Rakousku u penzionu, když jsem se otáčel a postavil si zadní kola na hranu propadlého parkoviště, tak mi při zařazení jedničky couvl autobus do baráku za mnou, no holt jsem strčil zadek busu do obýváku. Chceš se dívat
1: tak
0: na
1: snad tam nikdo nekoukal na televizi.
0: Ale jenom ta karosa, ne, v tom obyváku. Další zpráva, Honza z Krnova. Ahoj rádio, asi po půl roce s řidičákem jsem otci při couvání k domu odřel blatník na Nové Felicii. Chudák se musel ožrat a už mě v tom autě nenechal nikdy řídit. Místa je tam na dvě auta přitom.
1: Chudák Felda.
0: Pak tady taky několik hlasovek, třeba od Václava.
2: Ahoj rádio. Tahle ta nehoda se nestala přímo mě, ale jednomu místnímu podnikateli, když začátkem zimy začaly mrazy a bylo docela náledí a on přijel k tomu našemu tady ve městě pneuservisu a nějak to nedobrzdil a projel tu výkladní skříní dovnitř a povídá, tak čau chlapi, jsem tady pro ty zimní gumy.
0: Tak jsem tady. Je také přišla hlasovka od kolegyně Lucie Eisenreichové. Doufám, že to bude slyšet. Pustím
3: se
0: telefonu.
3: Chtěl hlavně říct svoji story, co se ti povedlo v Hradci Králové, tyjo, kolik je to, 6-7 let? A možná víc. Když si přejel tu startovní čáru nějakých těch běžických závodů a vyhrál s vlastně tím autem.
0: Mě to úplně, já jsem na to úplně zapomněl. No.
1: Se ani nepochlubil.
0: No, nepochlubil, je to příběh, který se opravdu stal, já to zkrátím, jo. Jedu takhle kdysi dávno v neděli vysílat. Vysílal jsem v Hradci Králové na Velkém náměstí a tam se musel dostat přes Malý náměstí, jenomže tam byl start a cíl nějakého hradeckého půlmaratonu, jo. Bylo tam nějakých, nevím, 4000 lidí na trati a já jsem potřeboval teda projet a nějaký borec mi říká, počkejte, až lidi vyběhnou a jeďte támhle tudy. No, tak jsem jel, jo. A jedu a teďka tam byly takový, vypadalo to jak, když máš skrytý kabely takovýma přejezdama. Mm-hmm. Říkám, tak pojedu opatrně, tak jsem to přejel a najednou na mě člověče vyběh nějaký borec, a mě přeskočil ten plot, začal strašně řvát a já jsem jako vylez, říkám, co se děje a on, vy jste přejel časomíru, říkám, ale jakou časomíru a on ukázal na ty desky, hele, desky rozlámaný, škoda 100 tisíc a teďka vem si, že 4 tisíce lidí na trati, nikdo nevěděl, co se děje, knejp zaparkovaný v cíle s autem, ač jsem jako neměl za to, že to byla moje chyba, tak se tak, jako bylo to blbý, ale prostě nebral jsem to jako svoji chybu, no.
1: Byl z první.
0: No tak nakonec oni tam dvě z těch desek, který to měřili, tu časomíru, tak zůstaly funkční, jo. Takže oni to museli svíst, ta deska měla třeba metr na šířku, tak si představ, jak to muselo vypadat v tom cíli, když tam teda všichni dobyli, jo. Nicméně přijela policie a ptali se, co se tady stalo? A ten borec říká, no on přijel časomíru a ten policajt. Cože přejel? No nikdo tomu nevěřil. Tak pojďme ještě tady třeba na hlasovku od Janči.
4: Tak nám se stala taková kuriozní nehoda. Nabourali nás technické služby, takže jsme zajeli kousek na parkoviště, kde shodnotíme škody. Oni byli nepojízdní, takže si museli zavolat pomoc z druhých technických služeb nebo jiný auto. No a jak to museli jsme volat policajty samozřejmě. No a ty přijeli s druhým autem z těch technických služeb, no a ty nás nabourali po druhé. Říkal ten policajt, že kdyby to neviděl na vlastní oči, tak si řekne, že to je pojišťovací podvod, takže jedni nás ťukli ze zadu do kufru a ty druhý z boku do dveří.
0: Ale to nevymyslíš. Jančo, děkujeme za hlasovku. Jsou prostě příběhy přesně jako, pokud by to někdo nevěděl nebo nebylo to zadokumentovaný, tak nám to prostě pojišťovna neuvěří. Nicméně to mi připomnělo ten starý vtip, jo. Lístek za stěračem a to na něm napsáno. Dobrý den, naboural jsem vám auto. Viděla mě u toho spousta lidí a myslí si, že vám píši své jméno a adresu. Mějte se, hezký den.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
3: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: 72. Mezinárodní folklorní festival Červený kostelec. Festival zahájí skvělý koncert Vojtěcha Dyka s kapelou DYK. Folklorní soubory z Japonska, Mexika, Arménie, Francie, Itálie a dalších zemí světa. 19. až 23. srpna v Červeném kostelci.
5: www.folklor.cz.
4: Podporuje Sár Gumiček.
6: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
7: Kupa zábavy i v létě? To je Bike Park ve Vítkovicích. Nech se vyvést lanovkou, vyber si trať podle náročnosti a sjetí dolů na kole. Půjčovna kol a občerstvení zajištěno. Bike Park Aldrov Vítkovice. Více na leto.skialdrov.cz, Facebooku a Instagramu.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Saďte plný tiket a jste ve hře.
11: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
12: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
13: Ne, to je cyklopecka.
12: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
13: Cyklopecky.info.
12: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
13: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
12: Cyklopecky.info.
13: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
12: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
14: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
15: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batůžek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
16: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz.
17: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny révy vinné, bílé, bezsemené v Bila klubu za 34,90 a máslo 250 gramů v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
18: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. O nehodě jste nám teď dali vědět v Trutnově. Došlo k ní v Náchodské ulici u křižovatky s ulicí Na břehu. Srazilo se tam osobní auto s dodávkou. S opatrností projedete.
19: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.

0: 7.31. Tohle je Hit Radio. A taky jeden z prvních undergroundových songů z půlky 90., který se dostal do rádií, Faithless Insomnia, neutekl z lopaty doby remixu, teď vybírek se a New Religion. Já teda přiznám se, když jsem to poprvé slyšel v Rakousku v rádiu, nejdřív jsem si říkal, a je, i tuhle klasiku z těch nejtemnějších klubů zničili a nakonec hele, za mě super reinkarnace.
1: Dobrý,
0: zní to skvěle, zní to parádně. S vámi Michala David, krásné ráno, no a David pro vás má samozřejmě také ranní update. Pojďme na to.
2: Ranní update.
3: Lenny Kravitz cvičí i v kožených kalhotách. Rocková legenda přiznala, že v nich běžně trénuje. Chce být totiž připravený zacvičit si kdykoliv, aniž by se musel zabývat tím, co má právě na sobě. O chaty a chalupy je v Česku stále větší zájem, prodávají se zhruba dvakrát rychleji než před 10 lety a jejich nabídka výrazně klesla. Kvůli vysoké poptávce navíc ceny rekreačních nemovitostí dál rostou. Finále fotbalového mistrovství světa přiláká i světové lídry. Rozhodující zápas mezi Argentinou a Španělskem bude v New Jersey sledovat americký prezident Donald Trump. Dorazit by měl také španělský král Felipe VI., zatímco argentinský prezident Javier Milei dá kvůli své pověrčivosti přednost televizi.
0: Fotbal. Takhle, Davide, pro nás fotbalový neznabohy. Za prvý, nehraje se to nějak dlouho a za druhý, kdy bude konec?
3: Hraje se to dlouho, konkrétně od 11. června.
0: Jasně.
3: Takže už skoro...
0: To už, no to je více
3: než
0: měsíc.
3: To je více než měsíc. A skončí to všechno 19.7. Hraje od 9 Argentina proti Španělsku.
0: To je v neděli.
3: To je v neděli.
0: Argentina proti Španělsku, tak koho tipujeme? Koho tipujeme? Já teda, ať tomu nerozumím, tak si myslím, že by mohla vyhrát ta Argentina. Co ty?
3: Já si taky myslím, že vyhraje Argentina, takže bohužel tentokrát nepůjdeme proti sobě.
0: A víš co, já si myslím, že vyhraje Španělsko.
3: Dobře, tak uvidíme v pondělí.
0: Tak Davide, konec je to i pro tebe, já ti přeju hezký víkend a v pondělí se tady potkáme.
3: No jasně, hezký víkend.
0: Čau. A pojďme na muziku, Erasure, srdcovka pro vás, 8.34, hezké ráno.

0: Hit Radio, chvíli po 8:30, hezké ráno. A tohle, co jsme hráli, byla srdcovka Erasure. Srdcovka, to je takový krycí název pro songy, na který máte spoustu hromadu vzpomínek. Připomínám, že srdcovky vám hraje každý den mezi 12. a 13. Jirka Pelnář, jejich 5. A jednu vybíráte vy. No a když tady sjedu do playlistu na 12., vidím tady Savage Garden, Sonic, Shakin' Stevens, Wet, tak na tohle všechno se můžete po 12. těšit. No a na co se můžete těšit za malou chvíli, samozřejmě i ode mě další parádní muzika. Jestli jsi ještě někde kolem, prosím, vrát se, jak ti můžu s Bohem dát. Zastaví se Jeleni, taky 21 pilotů, 21 Pilots, tady na Hit Radio už za chvíli, tak počkejte na to, hezké ránko.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František.
7: Největší nabídka palem, olivovníků a exotiky ve východních Čechách. Máme palmy, olivovníky, exotika. Objevte je ve Staré vodě u Chlumce nad Cidlinou nebo na prodejpalem.cz. Palmy, olivovníky, exotika. prodejpalem.cz. prodejpalem.cz.
8: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
9: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.

0: Jděte s hlavou tyrannosaura a stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolepse Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Palka u nové paky. Váš Hugo.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Tak točíme.
5: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
4: Stop!
5: Co?
4: Showroom na kuchyně.
5: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen. Tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
4: Berem, díky.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hitrádiu.

0: 8 hodin 50 minut, 21 Pilots, tohle je páteční Hit Radio a snídaní šampionů. Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoor vybavení For Camping vyhlašují a ordinují terapii venkem. Vy jste nám na náš web psali vzpomínky na dobu, kdy se ještě pořádně chodilo ven, no a tento týden byl na téma vaření pod širým nebem, no a svůj příběh nám poslala i Veronika. Zdravím všechny do rádia, náš příběh je takový, že milujeme vaření v přírodě, už jenom díky tomu, že trávíme každý víkend na chatě bez elektřiny a vody. Milujeme jídlo z popela, ohně nebo třeba i kotlíku, ve kterém vzniká nejen ten nejlepší kotlíkový guláš, ale třeba i kuře na paprice nebo skvělá koprovka. Příběh, o který bych se s váma chtěla podělit, vznikl při vaření bramboračky. Známý nám chtěl udělat radost po náročných dnech na lodích na řece a uvařil nám výbornou bramboračku. Ovšem na můj vkus bylo nahoře až moc majoránky. No, když jsem lépe zaostřila, zjistila jsem, že to není majoránka, ale houf letajících mravenců, kteří se vyrojili kousek vedle u stanu. Chvíli se mi neseděla a pozorovala 30 lidí, jak si společně pochutnávají a přemýšlela, zda se o tuto skutečnost s nimi podělit, či jim neskazit chuť. Svědomí nakonec vyhrálo. Do polévky přes onu majoránku nebylo ani vidět, ale přesto spousta z nich prohlásila, že bílkoviny navíc neuškodí a pokračovali dál. Já ji tedy s dovolením odložila. Za pár dní odjíždíme znovu a těšíme se na nové příběhy a mňamky, které si uvaříme. Mějte krásné léto, Verča. A Verču mám ve vysílání. Dobré ráno.
1: Dobré ráno do rádia.
0: Dobré ráno, Verunko. Tak majoránka, která má nožičky, co ti v tu chvíli běželo hlavou, když jsi to teda jako poprvý zbystřila, co jsi jako řekla?
1: No, zvedl se mi žaludek, upřímně trošičku.
0: No a kdo tu bramboračku dělal? Ten kuchař, jak se k tomu postavil teda, když se to rozkřiklo v tom vašem kolektivu? Když teda někdo řekl, že je dobrý, s ním to, proteiny a někdo teda odložil. Kolik lidí odložilo?
1: No, překvapivě většina neodložila, většina to opravdu dojedla.
0: No jasně, no tak takhle, člověk, když má takhle počerákem hlad, tak asi jako sní všechno. Zeptám se, když ti teďka někdo vaří jídlo, tak je tam nějaká jako, poznamenalo tě to nějak, je tam nějaká kontrola třeba dvojí, jestli tam něco nehejbe?
1: No, trošku jo, přiznám si, že jo.
0: No tak Verunko, nás tenhle tvůj příběh velice pobavil a já ti můžu říct, že vyhráváš poukaz na nákup produktů značek Vark, Zulu, Moa a High Point v hodnotě 7000 korun na forcamping.cz.
1: Ježiš, děkuju moc, je krásný.
0: Není zač, je to tvoje, zeptám se tě, ty se vzala, že za pár dní odjíždíte znovu, je to ta stejná parta nebo to budou jiný lidi?
1: Je to ta stejná parta, odjíždíme za hodinu a půl.
0: Nekecej, za hoďku a půl.
1: Ano.
0: No tak já vám moc přeju, ať postavíte stany zase vedle nějakého mravenčího hnízda, ať tam máte pořádně ty majoránky, jo. Tak Verunko,
1: děkuju.
0: Moc si to užijte, gratuluju k poukazu, vydrž mi ještě na telefonu a přeju hezký víkend, ahoj.
1: Taky, ahoj.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz.

0: Lady Gaga. Abrakadabra, Hit Radio 8.57 a tímhle songem zavíráme páteční snídani šampionů. Já vám chci moc poděkovat za celý společný týden, byli jste super, no a dobrá zpráva je, že po neděli bude snídani šampionů kompletní, dorazí už i Jasmin. Popřeju vám hezký víkend, opatrujte se, dávajte na sebe pozor, dneska pozor, mají přijít nějaký buřiny, no a budeme se na vás opět těšit.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: Pondělí v 6.00. Budeme rádi, když se stavíte. Tak hezký víkend. Čau.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hit Radio Černá Hora. D11 hlásí problémy na exitu 68 směr Jaroměř. Tady leží na silnici roztrhaná pneumatika, tak pozor, ať do ní nevyjedete. A ještě v Trutnově v Náchodské ulici u křižovatky s ulicí Na břehu, tady se došetřuje nehoda osobáku s dodávkou. Při pátečním dopolední buďte opatrní na sebe na svých cestách a vaše dopravní info volejte na 800 1100.
3: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
4: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz. Hašpl.cz.
5: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
6: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
1: Radia.cz Hit Radio Černá Hora.
7: Je 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Bouřky se nám vrací. U nás ve východních Čechách hrozí dneska po 13. hodině a riziko zůstává až do půlnoci. Největší pozor by se měli dát lidé na Královéhradecku a taky na Pardubicku. Čeká nás silný déšť, menší kroupy a také nárazy větru. Benzín za jediný týden zdražil o korunu a nafta o 2. Nenaděláme nic. Vás v Pardubickém kraji může těšit, že tankujete nejlevnější naftu v celé zemi. Průměrná cena 37 korun a 30 haléřů. Analytici očekávají, že ceny dál porostou. Vláda v pondělí rozhodla o ukončení regulace cen pohonných hmot. Výstava v Tyršových sadech v Pardubicích představuje až do konce prázdnin studentské návrhy budoucí podoby břehu Labe a Chrudimky, které jsou stejně jako debaty s veřejností inspirací pro připravovanou koncepci břehu řek.
8: Spolupráce se studenty nám umožnila podívat se na známá místa očima mladé generace architektů a získat řadu podnětných nápadů pro další diskuzi o budoucnosti našich břehů.
7: Řekl tady na Černé hoře náměstek primátora René Živný.
1: Fotbalový servis.
7: No a jdeme se na Černé hoře podívat také na světový fotbalový šampionát.
2: Americký prezident Donald Trump bude v neděli přihlížet finále mistrovství světa ve fotbale mezi Argentínou a Španělskem v New Jersey. Sdělila to jeho mluvčí s tím, že neupřesnila, kterému týmu bude Trump fandit. Španělský král Felipe VI. Ve středu naznačil, že se finále rovněž zúčastní. Naopak argentinský prezident Javier Milei ve čtvrtek oznámil, že zápas bude kvůli pověrčivosti sledovat v televizi.
7: O bouřkách už byla řeč, dorazí odpoledne, takže pokud se chystáte třeba na hrady, tak pláštěnky rozhodně sebou, ideálně holínky, no a teploty budou mezi 25 až 30 stupni Celsia.
1: Hit Radio Černá Hora.
0: Tak hezký pátek, Ondra Novotný s vámi v rámci dopoledního éteru. Hani, děkujeme za zprávy.
7: Ano.

Je 10 minut po 9. hodině. S vámi je Hit Radio Černá Hora. Dneska dopoledne za mikrofonem Ondra Novotný. V rámci snídaní šampionů Michal probíral skvělý téma, a to bizarní situace, možná i bizarní nehody, které se vám staly za volantem. I náš WhatsApp je stále ještě zasypaný kuriozníma věcma. Já jsem se tím teda probíral v tuhletu chvíli a musím se svát, co všechno jste vy nebo vaši známí kamarádi zažili. Co se mi líbí, tak je příhoda od Martina, píše, že je s Chrudimi. Ahoj do rádia, tohleto je příhoda, která se stala mýmu kámošovi, ale je až neuvěřitelná. Někdo mu volal při tom, kdy šel do auta v garáži u svého baráku a jak si zapomněl, že si dveře od garáže jednak teda otevřel, ale pak taky zavřel, jak se více soustředil na ten hovor. No a při vycouvávání z garáže prostě

levný nebylo. Tak jako představa toho, že vyjíždím z garáže a nevšimnu si, že mám dveře od garáže stále zavřený, to je velice bizarní situace. Co se týče dalších situací, co mě ještě zaujaly, tak je třeba větší domičky s tím, že člověk jezdí hlavně s autem, kde jsou jenom přední okýnka a vzadu na místě, kde sedějí normálně lidi, tam většinou okýnka nebývají, ale když si člověk přesedne do jiného auta a zapomene, že tam ty okýnka jsou a jsou třeba stáhnuté, může se stát z toho nějaká kuriózní situace, o které nám napsal, teď mě to tady sjelo, David Svitavy, že se mu jednou právě stalo, že vyjel do myčky a zapomněl, že má okýnka i vzadu a myčka mu teda pořádně zkoukla interiér. Zjistil to samozřejmě, až když vyjel. No tak buďte pozorní, stát se může cokoliv, tohle to jsou vlastně úsměvné situace oproti těm, který by mohly být daleko zásadnější. Tak opatrně na cestách.

z One Republic. Běžíme v rámci pátečního dopoledne na Hit Rádiu Černá Hora. Dneska je 17. července, kdybyste to ještě nevěděli, a slaví se prosím vás taky Světový den emotikonů, jinými slovy Světový den smajlíků. Schválně, zkuste jen tak někomu přes WhatsApp, přes SMSku nebo kde komunikujete, pár lidem poslat jen tak nějakého smajlíka bez toho, aniž byste připsali nějaký další.

0: kolegyně Hanka Poskočilová a ukazuje hezkého smajlíka. Ano. Hani, můžeš se mít, prosím tě? Můžeš tady jako posluchačům říct jenom, jakého smajlík asi ukazovala na mě?
1: Já jsem strašně ráda, že takhle se mnou interaguješ.
0: Mm-hmm. No, tak já jsem rád za tvoji interakci, protože když vidíte kolegyni, která prochází za skleněnou zdí a ukazuje vám to, co ukazuje.
1: Myslím, no to byla ta odpověď, já jsem tě slyšela, jak říkáš, kdo ví, co dostanete za odpověď, tak třeba ten prostředníček třeba, že jo?
0: Ale je takový emotikon existuje.
1: No jasně, že jo.
0: Takže den je emotikonu, horší. Ty bys mě teda poslala prostředníček, chceš říct?
1: Ne, určitě ne, já bych ti nějaký krásný smiley, pozitivní smiley.
0: Ti poslal tu opičku s těma rukama.
2: Bazén, slunce, skvělé hity a zá...

0: Hit Rádio Černá Hora CZ. Krásné léto plné zážitků vám přeje Globus Pardubice. Globus, tady se svět točí kolem vás. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
3: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batůžek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
2: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz
4: Tak točíme.
5: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
4: Stop!
5: Co?
4: Showroom na kuchyně.
5: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
4: Berem, díky.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou blade battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
11: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Hradci Králové. Koupelny pro každého.
12: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
13: Ne, to je

0: Jako z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
1: Mionetto.
0: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
1: Mionetto. Víc než jen prosecco.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

si pro jistotu vemte něco, do čeho se můžete převlíknout v případě deště, případně samozřejmě nějakou pláštěnku a podobně. Jinak ten program pochopitelně nabombený jako každý rok. Dneska vystoupí třeba Rybičky 48, Rytmus, MIG 21. Dnešní program mimochodem moderuju já, tak se na vás těším. Zítra bude na stage kolega Petr Ticháček a ten uvede třeba Miraj, Tomáše Kluse, Daniela Landu a nebo vypsanou pardubickou Fixu. Kompletní informace na hrady.cz, pokud

0: Mexikou. Takhle, na Mexiku asi úplně čeští fotbaloví fanoušci v tom letošním roce nebudou vzpomínat úplně v nejlepším, ale v rámci muziky ta vzpomínka je od PH Electro vždycky skvělá. Tak pokračujte s námi s Hitrádiem Černá Hora.
1: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
2: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
3: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z vyjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně.

0: českých sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
5: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: firmanazážitky.cz.

0: pátku 10. Pojďme se podívat na cesty. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor, teďka D11, 109,5 km, kdo jedete směr na Hradec, tak tady sjel kamion do příkopu, je to tady pochopitelně s omezením. Jinak, co tak kontrolujeme, další páteční provoz, nic dalšího nehlásíte. Tak jenom dobře, ať to takhle pokračuje. Vaše dopravní info případně volejte na 800 110 a dobrý dojezd.
1: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Dětem místo dárku? Dej den ve Fajn Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fajn Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.fajnpark.cz. Zábava a poznání. Fajn Park nudu zahání.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
4: Letní slevy právě odstartovaly!
5: Zažij léto naplno!
4: Když zábava,
5: tak Mironet,
4: klikni dvakrát!
6: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
7: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
10: Je 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Jeden tiket, 11 milionů korun a zatím žádný majitel. Výherce z Pardubického kraje má pořádný důvod k radosti, jen o tom možná ještě neví. 1 miliarda mu v Eurojackpotu utekla jen o jediné číslo. No, komu byste vy výhru přáli? Ptáme se vás na Facebooku a Instagramu Hit Rádia Černá Hora.
0: Já bych to vzal, pardon.
10: Dobře, tak máme jasno. Rok sporu a konečně smí. Škola v Malšově Lhotě v Hradci Králové má konečně platnou kolaudaci a děti se v září vrátí do lavic. Návrat umožnilo vyřešení sporu o stavební povolení, které loni napadl spolumajitel sousední nemovitosti. Po roce dojíždění do jiných škol a školek tak děti zamíří do té své nově opravené. Ještě 2 týdny a je to tady. 10. ročník sportovního parku Pardubice, který do parku na Špici přiláká desítky sportovních klubů a děti budou zase od rána do večera sportovat. Co si organizátoři nadělili ke kulatinám, tak to jsme se ptali Pavla Stary.
11: Máme aplikaci, kdy daleko rychleji budeme komunikovat s návštěvníky a pro návštěvníky je to služba, ať už jde zaparkovat a podobně. Nadělíme si i nádhernou knihu 10 let sportovního parku, kde dominantou jsou fotky Tomáše Kobelky, skvělýho fotografa. I co se týká klubů, tak máme jich daleko více, jsou nový sporty, třeba golf se vrací, takže jsme rádi, že ten sportovní park neustále organicky roste. Tohle to jsou asi dvě největší dominanty.
10: Tak díky. No a když jsme u toho sportu, Tour de France se vrací do kopců. Cyklisty čeká maratonská 13. etapa. Ta sice nemá extrémně náročný profil, ale měří 206 kilometrů a bude nejdelší v aktuálním ročníku 3týdenního závodu. Na trase na závodníky v čele s lídrem Tadejem Pogačarem ze Slovenska čeká po jednom stoupání 3. a 1. kategorie. Dojezd je po sjezdu z nejvyššího bodu trasy, kterým je vrchol s nadmořskou výškou 1173 metrů. Ten byl poprvé součástí Tour v roce 1905, kdy ještě cyklisté závodili na těžkých ocelových kolech. Vypadá to, že nás to skutečně odpoledne a večer spláchne, čekáme přehánky a bouřky. Připravte se na to, pokud někam vyrážíte. Teploty příjemné letní, 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Uj, jsi prorok špatných zpráv normálně.
10: To jsem já, těším.
8: Hit Radio Černá.
0: Pokračuje páteční dopoledne, jste s Hit Radiem Černá Hora. Ondra Novo.

Metcon na Hitrádiu Černá Hora v rámci pátečního dopoledne. Zdravíme východní Čechy. Tak co, ještě máte plány s dětmi na letošní léto? Jestli nemáte, tak dobře poslouchejte, zapomeňte na obyčejný výlet a vyrazte za dobrodružstvím do Fine Parku, kousek od Chlumce nad Cidlinou. Na jednom místě najdete atrakce, zvířata, dinosaury a spoustu možností, jak si užít společný čas. Každý malý objevitel tady najde něco, co ho prostě nadchne. Sranda, smích, překvapení a radost provází návštěvníky na každém kroku. To jsou prostě ohlasy přímo z Fine Parku u Chlumce nad Cidlinou. Zažijte to tam i vy a zkuste tam jet úplně gratis, protože u nás na Facebooku, kde jsme jako Hitrádio Černá Hora, běží teďka velká soutěž právě o vstupenky do Fine Parku. Nedivte se, je tam opravdu stovky komentářů, ale my losujeme každý večer, takže se to štěstí usměje skutečně třeba zrovna na vás, tak to zkuste trošku poškádlit a ušetřit nějakou tu kačku. Na Černé hoře teďka už pokračujeme další muzice, Sweet Disco a Ella Henderson.

0: Zrazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz. Hašpl.cz.
3: Mami, můžeme jít do Mikelandie.
4: Mikelandie je v Polsku?
3: Jo, mají tam spoustu nafukovacích člunů, skluzavky a obřího dinosaura.
4: To zní skvěle.
3: Taky 50-metrovou ninja překážkou dráhu, bludiště a bazény s loděmi.
4: A klidně tam můžeme oslavit tvoje narosky. Je to kousek v Levinu, jen 15 kilometrů od hranic. www.mikelandia.pl
5: 72. Mezinárodní folklorní festival Červený kostelec. Festival zahájí skvělý koncert Vojtěcha Dyka s kapelou DYK. Folklorní soubory z Japonska, Mexika, Arménie, Francie, Itálie a dalších zemí světa. 19. až 23. srpna v Červeném kostelci.
6: www.folklor.cz.
5: Podporuje Sár Gumiček.
7: Mami, tati, na zámku Poštejn mají opravdové dobrodružství. Nová hraná prohlídka 5 lucerén s klíčníkem Hubertem, kuchtičkou Josefínou a hraběcím panstvem. Čeká nás také stínohra, divadlo a na závěr napínavá unikovka. Tak hurá na zámek Poštejn!
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Víte, že na novou kuchyň můžete mít 5 let záruky s návrhem a cenovou nabídkou zdarma a navíc až o 50% levněji než u nás? No fakt, jakože se Ivan Vodochodský jmenuju. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku. Více informací najdete taky na www.xxl-kuchyně.cz.
12: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
13: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
12: Kouzelné prostředí vinných sklepů Kutná Hora a nově Chateau Mělník. Tu atmosféru musíte zažít.
13: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
12: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
14: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
15: Nákupy v onlineshop.cz.
16: Dny online jsou tady. Tisíce akční.

0: Sentimental Ella Array, tady je Hit Radio Černá Hora. Jdeme vám trošku možná vylepšit páteční náladu. Pokud se vám v předchozích dnech stal nějaký fuck up, tak nebojte, jedeme v tom tady na Hit Radio Černá Hora s vámi.
1: 100%. A tohle je důkaz, viď, Ondro?
0: Máme tady třeba povedený kousek přeřeku od Hanky. Dobře poslouchejte.
1: Rozdílné informace teď přicházejí z oblasti Análie, od Antálie, od turistů z Turecka.
0: To je
1: tohle
0: vlastně jako...
1: do smrti nezapomenu, do smrti.
0: Přesně tak. Hlavně vím v situaci, kdy si na to vzpomeneš, jako v té druhé, která tě možná napadla. Ale pozor, já jsem ve svém přeřeku v živém vysílání v televizi nebyl zase tak daleko od tvého prostoru.
2: Tohle to byla střela, kterou vyslal Luboš Moravec.
0: No tak takhle fungují, prosím vás, profesionální moderátoři z Hit Rádia Černá Hora.
1: Jestli jste o nás měli nějaké mínění, tak možná už ho nemáte, ale tohle je důkaz, že my nejsme zkrátka AI a jsme tady s váma.
0: Tak hezký páteční dopoledne s Černou Horou.

0: 10.42. Venku, co tak koukám, aktuálně teploty okolo klidně už 27 stupňů, tak užívejte, pokud můžete, protože meteorologové hlásí zkrátka, že dneska od polko by se to mělo nějakým způsobem zkazit. Kdo ví jak, možná nějaká bouřka by měla přijít. Každopádně hlavně ten výhled na příští týden není vůbec příjemný. Ve čtvrtek třeba jenom 18 stupňů v maximech, jo? Taky takhle může vypadat červencové počasí uprostřed Evropy. No tak přejme si a věřme, že to nakonec takhle špatný zase tak nebude. Mikael, September a nebo Cyril. Další muzika z Černé hory do uší už za chvilku.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
4: For camping. Venku je nám krásně.
5: Tady chci bydlet.
4: Venku?
5: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
4: A kde bude ložnice?
5: Na louce pod hvězdami.
4: To je ale velká ložnice.
5: Největší na světě.
4: No jo. A co koupelna?
5: No, v potoce.
4: A sousedi?
5: Už se hlásí.
4: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
5: Jo, tady nám je krásně.
4: For camping. Venku je nám krásně.
6: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámku Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinc.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Ty už tam budem?
8: Přestaň! Štěl mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Západ slunce, střecha Futura a pohyb, který pomáhá. Každé úterý a čtvrtek po celé léto vás zveme na večerní cvičení pod širým nebem. Letní energie s dobrým skutkem k sobě patří. Futurum Hradec. Spojte příjemné s příjemným.
11: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
15: Klikni!
16: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
15: Letní slavy právě odstartovaly!
16: Zažij léto naplno!
15: Když zábava,
16: tak Mironet!
15: Klikni dvakrát!
17: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
18: Ekokom.

0: hity. Hit Radio. Hit Radio Černá Hora.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Jablonecko hlásí nehodu ve Smržovce v Malostranské ulici, kde se srazil osobní auto dokonce s vlakem, tak samozřejmě počítejte s výraznějším omezením. Jinak aktuálně nám nehlásíte nic zásadního. Pozor, tak dneska třeba jenom kdo jedete na trase Hradec Králové Litomyšl za Jaroslaví v pravém pruhu probíhá sečení křovin, tak ať tady k něčemu nedojde. Buďte pozorní. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček CZ.
2: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty? Neskartujte sami. NAPOS. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. NAPOS. Svoz po celé České republice. NAPOS. Certifikovaná skartace dokumentů. www.napos.cz.

0: vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun.

0: Niské ceny a vždycky něco navíc. Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
2: Je 11 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Řidiče a cestující MHDčka v Hradce Králové čeká v centru docela velká úleva. Opravená ulice Československé armády na Malém okruhu se otevře o 3 týdny dříve, už zítra. Silničáři dokončili nový povrch, úpravy vozovky i nové cyklopruhy, které zvýší bezpečnost a také plynulost dopravy. A pak, že si lidi neberou hypotéky, banky v červnu poskytly úvěry na bydlení za skoro 49 miliard korun. Meziročně o třetinu více. Hypoteční trh sice po silných měsících mírně zpomalil, zájem o vlastní bydlení ale zůstává vysoký. Průměrná hypotéka se dostala přes 4,5 milionu korun. Chtěli asi pomoci psům, místo toho jim ublížili. Do útulku v Mohelnici se někdo v noci vloupal, nakrmil všechny psy a způsobil jim zdravotní problémy. Zvířata skončila s průjmy a zvracením. Případ teď řeší policie. Dres, ve kterém 17-letý Pelé psal fotbalovou historii, má nového majitele. Relikvie z finále mistrovství světa 1958 se v aukci prodala za skoro 103 milionů korun. Jde o druhý nejdražší fotbalový dres v historii, víc už stál jen Maradonův zázrak s boží rukou. V Přelouči i Vysokém Mýtě máte skoro 28 stupňů ve stínu, v Jaroměři teď po 11. 28,5 stupně přesně. Maximum pro odpoledne bude 30, no a postupně se k nám do východních Čech budou stěhovat dešťové mraky.
1: Hit Radio Černá Hora.
2: Čekáme přehánky a bouřky.
3: Já se omlouvám, Já jsem, mě to úplně rozrušilo ta bouřka, pane bože, já musím jít přikrýt dřív.

Tohle teda není fotbalový hit, jinak ale je to samozřejmě Shakira na Hit Rádiu Černá Hora, která je skvělou pracovnící pro fotbal, protože hit za hitem pro fotbal už vydala a u fotbalu zůstaneme. V neděli v 21.00 je tady finále, tedy mezi Argentinou a Španělskem, a na sociálních sítích teďka lítá fotka, kdy Lionel Messi drží v náruči ani ne ročního týpka, který je teďka hejbe světem, co se týče Španělska. Lamine Yamal by

kde tedy Messi tenkrát hrál. A je to vlastně až neuvěřitelný, jak něco takového se stalo, že prostě skoro po 20 letech se tyhle ty dva nadlidské bytosti z fotbalu potkají ve finále mistrovství světa 2026. Bude to velký? Vlastně těžko říct, jestli je favorit, protože Argentina musela už několikrát otáčet, že jo, na konci zápasu v playoff. Španělsko zase dostalo jeden jediný gól za celý šampionát. Tohle bude neskutečná bitva. Vlastně, jestli si vzpomínáte, 4 roky nazpátek, Argentina-Francie, taky obrovská, úžasná bitva, která musela dojít až do prodloužení. Tak třeba nás něco podobného čeká i letos. Teď už další muzika z

0: předpověď počasí, kdy se to zase zlepší po tom, co se to má dneska odpoledne zhoršit. No my to taky budeme vyhlížet, protože před námi je ještě několik zastávek letní jízdy, tedy na vyhlášených východočeských koupalištích. Že jsme se ještě letos nepotkali, tak nebojte, určitě potkáme.
1: Už tě nebaví se válet u vody. Hit Radio Černá Hora se vrací se svou letní jízdou. Naši moderátoři za tebou přijedou na nejlepší východočeská koupaliště. A to teprve bude to pravé léto. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti.

0: Rádio Černá Hora CZ.
1: Partnerem letní jízdy je Česká sluneční péče San Noré. Ochrana pro dny u vody, na výletech i na zahradě. Užijte si léto naplno se San Noré.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.

0: kolečka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Každý projekt má jiné nároky. Red Tool přináší systémové řešení nářadí Milwaukee přesně podle rozsahu vaší zakázky. Jsme specialisté s dlouholetou praxí a hlubokou znalostí oboru. Od analýzy potřeb přes dodávku až po servis. Vše na míru a bez zbytečných prostojů. Red Tool. Profesionální partner pro náročné projekty. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
3: Letní novinkou pro

0: Vysokými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: poslední minuty pátečního dopoledne na Hit Rádiu Černá Hora. Jak to bude znít zítra na stezce v korunách stromů v Janských Lázních? No velice potichu, ale zároveň velice kvalitně. Hnedka vysvětlím. Posloucháte na stezce v korunách stromů většinou šumění lesa, teďka možná i řev medvědů, nová atrakce přímo pod stezkou. No tak zítra to bude Silent Disco, to znamená v rámci večerních hodin můžete vyrazit do korun stromů v Krkonoších s tím, že dostanete sluchátka a budete poslouchat muziku, kterou hrají DJové přímo na místě. Budou hnedka dva, jeden bude hrát odlišný žánr od toho druhého, abyste si zkrátka každý našel to své. Součástí stupenky je taky welcome drink, to znamená, ani v tomhletom místě nebudete ochuzeni. Že vás to zaujalo, tak koukněte k nám na web hitradiocernahora.cz, kde máte další detailní informace. Jestli vyrazíte zítra, teple se oblečte a hlavně se to užijte, protože tohle za to stojí, bude to zkrátka perfect day.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

0: minuty, 11:45, na Hit Rádiu Černá Hora, Miles Smith. Ondra Novotný se pro dnešek bude loučit, já to totiž balím a mizím směr Hrady.cz pod Kuňkou u Pardubic, dneska to tam totiž moderuju, obě dvě stage, Coca-Cola stage i Kooperativa stage už je přichystána a těší se na vás na všechny, protože 15:30 se otevírá areál a první muzika bude znít ve 16:00. Nezapomeňte, že neexistuje špatný počasí, jenom špatný oblečení, tak koukněte radši na předpověď, dobře se vybavte. No a Leny, ta bude znít taky na Hradech.cz a to konkrétně zítra ve 14:30. Těšíme se na vás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
4: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
5: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
6: Ne, to je cyklopecka.
5: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
6: cyklopecky.info.
5: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
6: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
5: cyklopecky.info.
6: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
5: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
7: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
8: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skanzen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. polabskemuzeum.cz.
9: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
10: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Černá Hora.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
0: Hit Radio Černá Hora.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Zpomalte na Orlicko-Ústecku na výjezdu z Dolní Čerbné na Petrovice. Na mostě tam máte silničáře. Jinak snad žádné nehody v tuhle chvíli. No a za chvíli ve zprávách pozitivní dopravní info z Hradce Králové. Vaše dopravní postřehy volejte na 800 110 100.
3: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.

0: Ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
5: Rádia.cz Hit Radio.
6: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Za první pololetí tohoto roku zemřelo na českých silnicích 31 motorkářů, to je o 11 více než za stejné období loni. Těžce se zranilo 160 jezdců. Zástupci ministerstva dopravy a policie upozornili, že v létě motorkářská sezóna vrcholí a riziko nehod významně roste. Sečení luk každoročně ohrožuje tisíce mláďat volně žijících zvířat, proto je dobrovolníci po celé republice i letos pomáhali myslivcům a zemědělcům zachraňovat. Pokračuje vedoucí projektu Stop sečení srnčat Pavla Benetová.
7: Zatím nejsou známa čísla a statistiky za všechny spolky, nicméně za naši lokální skupinu působící v jižních Čechách už máme jasno. Letos jsme zmonitorovali, vynesli nebo vyhnali na 1500 srnčat a dančat.
6: Kromě toho i desítky zajíčků a také označili mnoho hnízd, ať už drobné pernaté zvěře nebo hnízd pěvců. Americký prezident bude v neděli přihlížet finále fotbalového mistrovství světa mezi Argentinou a Španělskem v New Jersey. Oznámila to mluvčí Bílého domu. Komu bude Donald Trump fandit, neuvedla. A teď ještě něco z regionu.
8: Dopravní úleva pro Hradec Králové, ulice Československé armády na Malém okruhu se po opravě otevře o 3 týdny dříve, než bylo v plánu, a to zítra. Součástí rekonstrukce byl nový povrch vozovky a také příprava cyklopruhu, které dostanou červenou barvu později, ale budou plnit svůj účel, a to zvýšit plynulost a bezpečnost dopravy.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
8: Zatím je teda na radaru ve východních Čechách nevidíme, ale po 13. hodině začne platit výstraha před bouřkami a deštěm, teploty 25 až 30 stupňů.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Tak co, těšíte se? Hezké poledne, 2:12, s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě srdcovky. Jo, opět fantastické hity, ale jsou a flow, Bet, Shakin' Stevens, Sonic, no a odstartují to Savage Garden. A myslím si, že song, který nejenom, že oni poprvé s ním opravdu prolazili, ale navíc je to song o tom, jaký to vlastně je být člověk, jaký to je snažit se vyjádřit všechny svoje emoce a pocity a věřím, že si ho užijete.
0: Hit Radio Černá Hora.
1: Vydáváme se do roku 96. Tohle jsou Savage Garden a To the Moon and Back. První dnešní srdcovka.

0: To the Moon and Back, to jsou Savage Garden, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Další dnešní srdcovkou je song z roku 2000. Určitě ho moc dobře znáte. Zpěvačku Sonic určitě taky. Co je důležitý, tak tenhle song byl z toho prvního alba, jo. A zvládl v podstatě naprosto vyhrát, jo. V rámci toho, což se úplně ne vždycky děje, když vydáte první album, že jo. Ne vždycky je to hned to ono. Ale tady se to povedlo. V podstatě v britských žebříčcích to bylo na druhém místě. A třeba, co je zajímavý, tak v Chorvatsku na prvním, jo. No, v Chorvatsku mají skvělý vkus, očividně. Sonic a Sky.

irský zpěvák Shaken Stevens a song z roku 81 na Hit Radio. Mimochodem, tahle srdcovka, já si třeba pamatuju, že jsem to před 15, možná 20 lety slyšela v rádiu a pak jsem jí hrozně dlouho nemohla najít. Tak jestli na tom byl někdo podobně, tak to byla ona, jo? Shaken Stevens, You Drive Me Crazy. Za další srdcovkou se přesouváme do Skotska do roku 95. Song, který byl nejoblíbenější v Británii, Irsku, ale taky na Islandu. Tohle jsou Wet Wet Wet a Julia Says.

0: Skvělý spojení Alesou a Taflou v éteru Hit Rádia.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Ano, srdcovka z roku 2014. Mimochodem o několik let později, v roce 2023, Aleso hrál tenhle konkrétní song na finále Evropské ligy. Jo, vidíte to, po 9 letech pořád je to pecka. Teď samozřejmě po ještě více letech. Další srdcovka. To je ta na vás. Je to tak, je to ta vaše. Už jsme jinak skoro ve finále, ale ještě musíme zvládnout tu vaši. A to znamená, že právě teď berte telefony a pište na 777-937-777. Jaká je ta vaše srdcovka? A samozřejmě hlavně proč. Jestli vám prostě jenom vykouzlí úsměv na tváři, donutí vás se trochu hýbat, nebo třeba naopak zpomalit. No a nebo jestli přináší nějakou konkrétní vzpomínku. Napište jednu z vašich srdcovek, si dáme už za chvíli. Do té doby třeba Benson Boone nebo David Guetta.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, jedou sov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Víte, že na novou kuchyň můžete mít 5 let záruky s návrhem a cenovou nabídkou zdarma a navíc až o 50% levněji než u nás? No fakt, jakože se Ivan Vodochodský jmenuju. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku. Více informací najdete taky na www.xxl-kuchyně.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: sítích Kalskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
3: A s kódem KFC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Milí lidé, Červenokostelecký i Přespolní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí AC/DC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík, průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
5: Přijďte pobejt.
6: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce?

0: www.ivan.cz. Na všechno existuje návod, až nemůže po čtyřicítce, tedy až doteď.
1: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
0: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
1: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
0: Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
3: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batůžek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
2: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Neil Young, David Guetta, Alphaville a Ava Max v éteru Hitrádia. A je čas.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Je čas dát si tu vaší poslední dnešní srdcovku. Vybrala jsem zprávu od Kuby a hned pochopíte proč. Píše, moje srdcovka je premiér Hrobař. První písnička, u které jsem viděl videoklip u tety na kabelovce. Tyjo, vzpomenete si, jaký videoklip jste viděli úplně první? To je totiž docela jako zásadní záležitost, takže chápu, že z takového songu se stane naprostá srdcovka. Takže jdeme do roku 93 za touhle naprostou legendou. Premiér.

0: Hanna Soler v éteru Hit Rádia a přeju vám krásné odpoledne. No a polovina července, to znamená jediné, je čas na to, aby se nám opět zkazilo počasí a začalo pršet. Jo, to se stane, samozřejmě, a protože co by to bylo za červenec v Česku, aby půlka nepropršela. Jo, když se tak ohlédnete zpátky do těch let, je to tak, opravdu. No a čeká nás opravdu zima a déšť, pravděpodobně se to trefí do té doby, kdy máte dovolenou a že ji některý určitě máte, že jo? Ale hele, má to i svá pozitiva, no. Nebudeme muset zalévat kytky, třeba se napraví to sucho, který teď v Česku vládne a v říjnu má být nádherně. No, abyste z toho nevěšili hlavy, tak trochu morální podpory tady od Kelly Clarkson. Za chvilku do uší, k tomu taky Hunter X nebo Poetika.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
3: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
4: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
5: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz.
6: Hašpl.cz.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: Slevy až 60% na sezónní zboží. Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
9: Prosecco přesně v italském stylu?
10: To je Mionetto.
9: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
10: Mionetto.
9: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
10: Mionetto.
9: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
10: Mionetto. Víc než jen prosecco.
11: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
12: Já už mám hlad!
13: Tak se pojedeme pořádně nacpat do Futura. Kdo má na co chuť?
14: Skvělý nápad, aspoň nemusím vařit. A ještě si v klidu nakoupím.
15: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
16: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty?
17: Neskartujte sami. Napos. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. Napos. Svoz po celé České republice. Napos. Certifikovaná skartace dokumentů. www.napos.cz.

0: zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Angels na Door Again, posloucháte Hit Radio těsně před 13. hodinou. Za chvilku Gotye a Kimbra nebo Imagine Dragons, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, zavřená D11 u Smiřic, trasa Jaroměř Hradec Králové, probíhá tam vyproštění kamionu po nehodě, trasa Jičín Hradec na příjezdu do Hořic na Kruháči havarovalo osobní auto a kolona je z obou směrů. Vaše dopravní info nám volejte na 800 1 10 100.
2: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček CZ.
3: Jdeme místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Franto, co jsi to zas koupil?
6: Zavařovací hrnec!
5: A co budeš dělat?
6: V létě okurky, v zimě svařák!
7: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu.elektro.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
10: Hey, I'm Dua Lipa.
11: Hi, I'm Lenny Kravitz.
12: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
15: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké odpoledne. Studená fronta dnes do Česka přináší bouřky. Meteorologové vydali výstrahu s nízkým stupněm nebezpečí, která platí pro celou republiku od teď do půlnoci. Čekají se potenciálně silné nárazy větru, dalším rizikem budou přívalové srážky a objevit se mohou i menší kroupy. Evropská komise představila revizi systému ETS 1. Hodlá zachovat bezplatné přidělování emisních povolenek i po roce 2030, nově ho ale chce více propojit s investicemi do dekarbonizace. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory předkládat a realizovat plány na snižování emisí. Tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová včera na turnaji v Aténách postoupily do čtvrtfinále, kde doplnili Sáru Bejlek. Krejčíková ve druhém kole zvítězila nad Carol Monet z Francie 6-0, 6-2. Valentová porazila Bělorusku Aleksandru Sasnovič 6-3, 6-2. A teď ještě něco z regionu.
1: Ve dvoře Králové nad Labem mají pořádný důvod k radosti. V safari parku se narodilo mládě medujeda kapského. Je to jediný potvrzený odchov tohoto druhu v zoologických zahradách po celém světě za poslední rok. Malý bojovník zatím zůstává s matkou v zázemí a návštěvníci se na něj budou muset ještě chvíli počkat.
16: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
1: Ve východních Čechách už se nám objevily první přehánky, ale odpoledne se mají přidat i bouřky a déšť. Teploty 25 až 30 stupňů.
0: Hezké odpoledne, 3 minuty po 13. hodině, řítí se na nás bouřky, tak uvidíme, co z toho dneska reálně bude. Nějakou tu jistotu ale máme, a to jsou další hity Gotye a Kimbra a teď Rihanna a Calvin Harris.

Imagine Dragons v éteru Hitrádia, krásné odpoledne. Dneska je světový den emotikonů. No a protože emotikony se neustále vyvíjejí a nejenom tím, kolik jich je, ale taky významem, tak si dáme rychlý opáčko. Palec nahoru, pozor. Pozor, ten je přípustný pouze, pokud ho otec posílá svému dítěti. Jinak je pasivně agresivní. Mrkací smajlík, tak toho okamžitě smažte, páč, ten je pasivně agresivní úplně vždycky, jo. Vyplazený jazyk, no tak to je hodně ostrý flirt, jo, bacha na to. Potom takový ten, jak se jenom usmívá, takový ten, víte, jak jeho myslím, úplně obyčejný úsměv, tak ten je pro jí taky hodně divný, jo. Obecně prostě opatrně se smajlíkama, ale zase ne, že nepošlete žádnýho, protože to potom znamená, že se na toho druhého člověka zlobíte. Telefonování už vlastně nezní tak špatně, co? Další hity do uší, za chvilku Pink a teď Sigma a Nobody to Love.

0: Black Eyed Peas. Just Can't Get Enough, Féteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem, smajlíky jsme probrali, to je jasný. Ale teď prosím vás, dneska je taky světový den, obejme své dítě. A to je hrozně hezký, jo. Zároveň to nemusí být tak snadný, protože je možný, že vaše děti jsou aktuálně ve věku, kdy nechtějí. Jo, pojďme si říct, že tohle období tam je, nebojte, oni z toho zase vyrostou, jo, pak už zase budou chtít poňuňat a budou chtít na všechno znát váš názor až do 50 přibližně. Takže dneska, pokud náhodou se budou cukat, tak za nějakou úplatu, jo, něco jim za to nabídněte, řekněte, že prostě, když je to takhle významný den, takže prostě musí, jo, že jim to vzkazuju, tak jo. K objímání a taky krásnému pátku další hity. Za chvíli Khaled nebo Eva Farna a Miraj, tak buďte s námi.
1: Hledáte letní dobrodružství? Tak z parku na Větvi v Hradci Králové vás čeká síťové bludiště v korunách stromů, taky vysuté lávky i tobogán ze skoro 10-metrové výšky. A nabízí se taky Letohrad a největší muzeum řemesel u nás. Jedinečné expozice, funkční historické dílny i stylová restaurace.
2: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se, spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiď

0: Rodiče Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 30%.
2: happysport.cz.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kracna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
5: Už tam bude? Nech toho.
6: Raději už tam bude.
5: Přestaň. Štěl mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skansen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. polabskemuzeum.cz.
9: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
15: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
16: Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaší

Eva Farná a Mirai v éteru Hit Rádia. No a teď k jinému českému interpretovi, protože možná patříte mezi ty, kteří už odpočítávají. A ano, přesně za 3 týdny, 7. srpna 2026, to celé vypukne na Letenské pláni. Marek Ztracený pořádá největší koncert svého života. On to pořád posouvá, jo? Příště nevím, kde to bude, to už nevím, jo? Každopádně Letenská pláň se opravdu nezatržitelně blíží. 96 tam byl Michael Jackson, 2003 Rolling Stones, 2026 Marek Ztracený. Takhle, koukala jsem na lístky, už toho moc není. Jo, takže pokud byste chtěli být součástí téhle naprosto legendární události, a ona bude nezapomenutelná, to mi věřte, protože tohle Marek Ztracený prostě umí, tak asi moc neváhejte, protože termín se nezadržitelně blíží. No a Markovi držíme pěsti, ať je to opravdu naprosto fantastický. My si dáme jednu fantastickou věc. Tohle jsou už totiž Liquido a jejich Narkotik. Tak si to užijte a hezké odpoledne.

0: Tohle je tedy Švim z Féteru Hit Rádia. Přeju krásné odpoledne, 3:15 a co víc, je pátek. Ano, pokud jste si třeba nebyli jistí, tak jo. Teď je čas povolit ty emoce, zaradovat se, pokud teda před sebou máte volný víkend, to je sen. Jo, je tam tohle, ale pokud jo, tak teď je čas se radovat. Ten nejlepší soundtrack k vám k tomu zařídíme my. Za chvíli Justin Timberlake, Rehab nebo Clean Bandit.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Když rozhodují výkon, spolehlivost a zkušenosti, obracejte se na odborníky. Red Tool je přední partner značky Milwaukee v České republice. Realizujeme malé i rozsáhlé projekty s maximální technickou podporou. Navrhneme optimální sestavu nářadí, zaškolíme tým a zajistíme dlouhodobý servis. Red Tool. Jistota pro profesionály. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
3: Tak točíme.
4: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
3: Stop!
4: Co?
3: Showroom na kuchyně.
4: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
3: Berem, díky.
5: 72. Mezinárodní folklorní festival Červený kostelec. Festival zahájí skvělý koncert Vojtěcha Dyka s kapelou DYK. Folklorní soubory z Japonska, Mexika, Arménie, Francie, Itálie a dalších zemí světa. 19. až 23. srpna v Červeném kostelci.
6: www.folklor.cz.
5: Podporuje Sár Gumiček.
7: Největší nabídka palem, olivovníků a exotiky ve východních Čechách. Máme palmy, olivovníky, exotika. Objevte je ve Staré vodě u Chlumce nad Cidlinou nebo na prodejpalem.cz. Palmy, olivovníky, exotika. prodejpalem.cz.
8: prodejpalem.cz.
9: Mami, můžeme jít do Mikilandie.
10: Mikilandie je v Polsku?
9: Jo, mají tam spoustu nafukovacích člunů, skluzavky a obřího dinosaura.
10: To zní skvěle.
9: Taky 50-metrovou ninja překážkovou dráhu, bludiště a bazény s loděmi.
10: A klidně tam můžeme oslavit tvoje narosky. Je to kousek v Levinu, jen 15 kilometrů od hranic. www.mikilandia.pl.
11: Na zahradu, na terasu, Titon. Titon, dlažby, ploty, sluší všude přitom. Titon.
12: Moderní dlažba Wave od Titonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
13: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
14: Mami, tati, na zámku Poštejn mají opravdové dobrodružství. Nová hraná prohlídka 5 lucerén s klíčníkem Hubertem, kuchtičkou Josefínou a hraběcím panstvem. Čeká nás také stínohrad, divadlo a na závěr napínavá unikovka. Tak hurá na zámek Poštejn!
15: Klikni!
16: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
15: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
16: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
15: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
16: Když repráky, tak Mironet.
15: Klikni dvakrát.
17: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
18: No včera.

0: 20. Nakupte jednoduše online. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: In My Head, to je Rehab v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne, za chvilku 14 hodin čekají nás Linkin Park nebo Lady Gaga, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, zavřená aktuálně D11 u Smiřic, trasa Jaroměř Hradec Králové. Probíhá tam vyprošťování kamionu a vypadá to ještě tak na hočku. Trasa Vysoké Mýto Chrudim, na kruháči za Stradouní stojí porouchaný kamion a kolony jsou v obou směrech. No a vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
2: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz.
3: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.fineparkcz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší.
4: Letní slavy právě odstartovaly.
5: Zažij léto naplno.
4: Když zábava,
5: tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.

0: s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dotřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
1: To je mazec.
0: Zatart. Opravdový elektrospecialista.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. V Národním parku Šumava hoří les, a to mezi Stožcem a Novou Pecí na Prachaticku, na ploše 50x50 metrů. Požár zasáhl kořenový systém a došlo k němu ve velmi těžko přístupném terénu. Podle hasičů se ale oheň dál nešíří. Požár na Šumavě je v posledních letech ojedinělý. Stavební úřad potrestal poslance Filipa Turka za dvě stavby, které v pražské Dubči vznikly bez povolení, mu uložil pokuty v celkové výši 200 tisíc korun. Jeden přestupek úřad označil za nedbalost, druhý za úmysl. Bílý dům suspendoval technika, který obsluhuje čtecí zařízení Donalda Trumpa. Muž čelí podezření, že vydělal více než 100 tisíc dolarů sázkami na to, co prezident řekne ve významných projevech. A teď ještě něco z regionu.
10: Na Černé hoře se dáme pozvánku na říčkovský triatlon.
11: Je to horská verze triatlonu, kdy se plave na pastvinách, pak se přejíždí na silničním kole do ski centra v Říčkách, kde čeká závodníky poslední běžecká část kolem sjezdovek. Zveme všechny sportovní nadšence, mohou se ještě prezentovat do závodu v sobotu ráno na pastvinách.
12: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
10: Bouřky teď u Borové, taky v Poduhoří, Orlický hor a další do východních Čech dorazí odpoledne a taky večer. Teploty maximálně 25 až 30 stupňů Celsia.
13: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. s vámi stále Kateřina Pechová. No a pokračujeme taky v těch nejlepších pátečních hitech. Za chvíli Linkin Park, taky Lady Gaga, ale teď už Safe and Sound. Tohle jsou Capital Cities, tak jdem na to, hezké odpo.

Capital Cities v éteru Hit Rádia. A pozor, je tady pravda nebo bullshit? A dneska taková hodně aktuální věc, protože asi se dost z vás chystá někam na dovolenou. A údajně 2/3 Čechů trpí na dovolené pocitem, že se doma o všechno nepostarali. Takový to zapnutá žehlička, odemknutý dveře, otevřený okno, dveře na balkon, jo. Je to pravda? Nebo jste, jakmile odjedete prostě úplně v klidu, že hele, jak to dopadne, uvidíme. Já třeba vždycky tak první 2 dny se stresuju hodně a pak mi to začne být jedno na tý dovolený. A říkám si, hele, uvidíme, do čeho se vrátím. Ale jinak je pravda, že 2/3 Čechů to takhle mají, že prostě na tý dovolen furt přemýšlíte, kolikrát se třeba jste schopni odjet a vrátit se, jo, mnohdy i třeba 100 kilometrů. Takže pište 777 937 777. Trpíte tímhle pocitem, že jste doma nechali něco špatně? A nebo jakmile odjedete na dovolenou, tak je vám to fuk. Já posílám další hity, teď jsou to Linkin Park.

Gaga a Hold My Hand, posloucháte Hit Radio. No a řešíme tady, že 23 Čechů se stresují na dovolený tím, že doma něco nevypnuli, nevyřešili, nechali otevřen okna a tak dále. A vy píšete, jak to máte vy, jestli je to pravda nebo bullshit. Milan píše, já trpím tím, když se vrátím, jelikož když jsme pryč, tak tam jsou rodiče, kteří hlídají zvířata. Ale po každý při návratu je nějaký problém. Naposledy vyhořelo pár spotřebičů, včetně lednice a mrazáku. Jo, to jsou šťastné návraty. Nejenom, že musíte vybalovat kufry, ale ještě musíte zachraňovat půlku domácnosti, to je blbý. Denisa píše, my to máme hezky rozdělené. Já se stresuju celou dovolenou, že jsme určitě něco nechali zapnutý a manžel mě uklidňuje, že určitě ne. Já vždycky nadhodím nějaký spotřebič a on mi popíše, jak ho vypínal. A takhle se bavíme celou dovolenou. Vidíte? Z toho se dá udělat i výborná hra. Tak inspirace na letošek, až pojedete, tak si to jenom musíte rozdělit, kdo z vás bude ten stresař a kdo bude ten kliďas. Dál pište na 777-937-777, jestli je to podle vás pravda nebo bullshit. Jestli se na dovči stresujete, že doma ta žehlička stále běží. Další hity k tomu, za chvilku Coldplay, Little Sims, Suburna Boy a teď už Morandi a Angels.

0: Coldplay a Little Sims v éteru Hit Rádia a my řešíme, pravda nebo bullshit. A konkrétně to, jestli se Češi stresují, když odjedou na dovolenou, jestli doma nenechali něco zapnutýho, otevřenýho a tak dále. Řekla bych, že máme potvrzeno, že ano, stresujeme se, prostě to tak máme, ale dá se to vyřešit velice chytře. Třeba Renčáta píše, že ta je v klidu, protože přes dovolenou je u nich kamarádka, která hlídá jako strážce, krmí kočku a navíc jí stačí kdykoliv zavolat, když si nejste jistý. To je dobrý způsob, mimochodem, to je praktický. No a potom máme ještě jeden způsob a to doporučím všem. Jarka píše, já trpím při každém opouštění bytu, byla bych schopná se několikrát vrátit a řešení? Fotím sporák, konvici, zavřená okna a tak dále, je to super. No jasně, takže prostě akorát budete mít plnou galerii fotek už před dovolenou, protože nafotíte celý barák, ideální. Jarce, děkujeme, protože tohle je fakt super tip. Další hity za chvíli, douší Leony nebo Kabáti.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
2: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty?
3: Neskartujte sami. Napos. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. Napos. Svoz po celé České republice. Napos. Certifikovaná skartace dokumentů. www.napos.cz.
4: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
6: Ekokom. Kupa zábavy i v létě? To je Bike Park ve Vítkovicích. Nech se vyvést lanovkou, vyber si trať podle náročnosti a sjetí dolů na kole. Půjčovna kol a občerstvení zajištěno. Bike Park Aldrov Vítkovice. Více na leto.skialdrov.cz, Facebooku a Instagramu.
7: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: V Grand Optical víme, že život je plný příběhu. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
14: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dám máme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
15: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

tady v éteru Hit Rádia. No a takhle na konci pracovního týdne se asi dokážeme vžít všichni do jednoho pána, který prosím pěkně strávil na jednom ostrově sám 33 let, protože nechtěl s nikým mluvit. To je ale fantastický, 33 let sám na ostrově. Mauro Morandi přistál na ostrově Budely v 80. zahodil všechno, co nepotřebuje a žil tam velmi spokojeně, než ho teď vyhnali úřady. To je strašný. Jako reálně by ten úředník, který podepsal jeho vystěhování, měl dostat zákaz vstupu na jakoukoliv pláž, měl by dostat zakázaný jakýkoliv dovolený, protože vyhodit 82letýho starce z jeho ráje do světa sociálních sítí, AIčka, všech moderních technologií, to je absolutní vrchol nevkusu. To je příšerný. Jako v podstatě Mauro je jediný člověk na světě, který úspěšně ghostnul celou lidskou rasu na 3 dekády, bohužel se musel vrátit. Tak mu držíme pěsti všichni, jo? A vy ghostěte všechny ostatní, třeba aspoň na víkend. Do uší teď k tomu Bryan Adams a Back to You.

0: východě Čech. I v pátek odpoledne si užijete odpolední show na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Začínáme tradičně ve 3 odpoledne.
2: Počkat, co blbnete, kluci, jo? No. Hele, každý pátek je snad moje show. Moje, jo? Mm-hmm. 15 až 18, dámy a pánové. Každý pátek s Luckou Eisenreichovou.
1: No pozor, tak to bude stát za to.
3: To bude ty soju.
2: No tak si mě nalaďte.
0: Hit Rádiu Černá Hora.
4: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
8: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batůžek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
9: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz.
10: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Hradci Králové. Koupelny pro každého.
11: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
12: Mirář.
11: Rybičky. Hrady CZ. 17. a 18. července Hrad Kunětická Hora.
12: Mikové.
11: Harley.
12: Single X.
11: Tomáš Klus.
12: Jdeme na Hrady.
11: 17. a 18. července na Hradě Kunětická Hora za podpory Hit Rádia Černá Hora.
13: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
11: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
14: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
15: Všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
16: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
15: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
16: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
15: Maitreya. Inspirace srdcem.
17: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
18: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
19: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
18: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Max útočí na regál.
7: Barča skvěle trefila nákupní koš.
9: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radio. Fotbal na Hit Radio Černá Hora.
2: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využij

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. V Pardubicích v Legionářské ulici před odbočkou na ulici Generála Svobody došlo k havárii dvou osobních aut, tak tady řidiči určitě počítejte s omezením. Dál za Březovou nad Svitavou havarovalo nákladní auto a blokuje tady jeden jízdní pruh. Je to ve směru od Brna, očekávejte silný provoz. No a nakonec nám posíláte varování zde jedenáctky ve směru z Hradce Králové na Heřmanice na kruhovém objezdu dlouhé kolony. Už tam někteří stojíte skoro hodinu. Tak pokud víte přesnější informace, tak vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.

0: sociálních sítích. Keltská noc 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Franto, co jsi to zas koupil?
2: Zavařovací hrnec.
1: A co budeš dělat?
2: V létě okurky, v zimě svařák.
3: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domo.elektro.cz
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
8: Je 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. No, bouřky se nám vrací. U nás ve východních Čechách hrozí dneska odpoledne a riziko zůstává až do půlnoci. Největší pozor by se měli dát lidé na Královéhradecku a taky na Pardubicku. Čeká nás tady silný déšť, menší kroupy a taky nárazy větru. Benzín za jediný týden zdražil o korunu a nafta o dvě. Nenaděláme nic. Vás v Pardubickém kraji může těšit, že tankujete nejlevnější naftu v celé zemi. Průměrná cena 37 korun a 30 haléřů. Analytici očekávají, že ceny dál porostou. Vláda rozhodla o ukončení regulace cen pohonných hmot. No ještě dva týdny a je to tady. Desátý ročník sportovního parku Pardubice, který do parku na Špici přiláká desítky sportovních klubů a děti budou zase od rána do večera sportovat. Co si organizátoři nadělili ke kulatinám, tak to jsme se ptali Pavla Stary.
9: Máme aplikaci, kdy daleko rychleji budeme komunikovat s návštěvníky a pro návštěvníky je to služba, ať už jde zaparkovat a podobně. Nadělíme si i nádhernou knihu 10 let sportovního parku. Mě dominantou jsou fotky Tomáše Kubelky, skvělýho fotografa. I co se týká klubů, tak máme jich daleko více, jsou nový sporty. Třeba golf se vrací, takže jsme rádi, že ten sportovní park neustále organicky roste. Tohle to jsou asi dvě největší dominanty.
6: Fotbalový servis.
8: Lionel Messi se ohradil proti tvrzením, že Argentinu na mistrovství světa zvýhodňují rozhodčí a nebo FIFA. Po vítězství nad Anglií v semifinále připomněl, že tým za poslední roky vybudoval svou sílu vlastními výkony a postup do finále není náhoda. Nikdo nám nic nedaroval, řekl kapitán Argentiny, která bude ve finále bojovat o obhajobu titulu proti Španělsku. Tak dneska teploty až 30 stupňů a v neděli se dostaneme sotva na 24. Celkem citelně půjdou teploty dolů, až do půlnoci hrozí dneska bouřky, objevit se můžou i zítra odpoledne. K tomu většinou polojasno až oblačno.
6: Hit Radio Černá Hora.
10: Páteční odpoledne na Hit Radio Černá Hora startuje, od mikrofonu zdraví Lucka Eisenreichová. I dneska si dáme pár tipů, co o víkendu můžete podniknout, takže jestli teďka míříte domů z práce, totálně bez plánů. Nepřepínejte stanici a spolu to perfektně vyladíme. Jsem Fel, Jonas Blue a nebo taky Ed Sheeran teď pro vás z muziky, tak příjemnou cestu.

To je rádiem Černá Hora a jestli si nechcete kazit víkend, tak se teď radši vyhněte dálnici D11. Směrem na Heřmanice jsou obří kolony. No a teďka mám jeden tip na víkend. Zoodvůr Králové láká na nový mláďátka mimo žirafy, zebry. Se tu nedávno narodil jeden obří rostomilouš, medvěd kapský. Je to obrovská rarita pro Zoodvůr Králové, protože za poslední rok, bacha jo, je to jediný narozený medvěd na světě. Takže tady slyšíte, jak na východě Čech chválíme, jak jsme dobrý. Hodně roztomilý zvířátko, zatím je teda v zázemí se svou maminkou, takže ho budete moct vidět až tak na podzim, ale krom něj prostě spoustu dalších mláďat, takže jestli o víkendu vyrazíte do zoo, tak se máte na co těšit. A já teďka koukám ještě na fotku, jak ten medvěd vypadá a říkám si, koho mi připomíná. Kdo nevíte, tak medvěd to je prostě taková černá lasička, jo, něco jako lasička a má úplně bílej vršek hlavy až na záda. Prostě to vypadá, jak kdyby měl bílý vlasy. A normálně mi to připomíná můj účes z dětství, možná taky znáte, podle hrnce. Tak to je medvěd kapský teďka, novinka Zoodvůr Králové. Tak určitě vyražte. No a tady v éteru už pro vás další muzika. LP, a kdo náhodou nevíte, tak LP randí už 3 roky s naší českou modelkou, miskou roku 2018, Ivetou Maurerovou, takže se nám zase potvrzuje, že prostě český holky, hezký holky. Srdce dobýváme až za oceánem. Takhle dobrý jsme ženy.

0: Tak kapela Kryštof na Hitrádiu Černá Hora pro všechny, co míříte už domů z práce za rodinou. No a jestli chcete být jo rodič roku, tak mám pro vás tip. Vyhrajte rodinné vstupné do Fine Parku u Chlumce nad Sedlinou. Na našem Facebooku dneska totiž končí soutěž. Takže jestli můžete, zastavte auto někde na benzince, rozklikněte soutěžní post a napište, s kým a proč byste do Fine Parku vyrazili. Tady například Kuba píše: do Fine Parku už se děcka těší, manželka mi tu od rána brečí, říká, že už na ně síly nemá, je z nich zase celá bledá. Jo, může to být i básnička, jak slyšíte. To byl jenom úryvek a musím říct, že hodně ze života. Tak nepropásněte svoji šanci. Dneska večer, podvečer, vybereme posledního výherce vstupenek do Fine Parku, tak šup šup na Facebook Hit Rádia Černá Hora.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Max útočí na regál.
5: Barča skvěle trefila nákupní koš.
4: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Ahoj, lásko, dneska máme rande. Nezapomněl jsi?
2: Říkal jsem si, že zajdeme do Futura. Dáme si sushi, mrkneme do obchodu a na závěr kino.
1: To bude slast.
3: Přesně tak jsem to plánoval.
4: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: 72. Mezinárodní folklorní festival Červený kostelec. Festival zahájí skvělý koncert Vojtěcha Dyka s kapelou DYK. Folklorní soubory z Japonska, Mexika, Arménie, Francie, Itálie a dalších zemí světa. 19. až 23. srpna v Červeném kostelci.
7: www.folklor.cz.
6: Podporuje Sár Gumiček.
8: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte

0: Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
1: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Hradci Králové. Koupelny pro každého.
2: Největší nabídka palem, olivovníků a exotiky ve východních Čechách. Máme palmy, olivovníky, exotika. Objevte je ve Staré Vodě u Chlumce nad Cidlinou nebo na prodejpalem.cz. Palmy, olivovníky, exotika. Prodejpalem.cz. Prodejpalem.cz.
3: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

taková lehká warm-up party pátku na Hit Rádiu Černá Hora a já tady mám jednu rodičovskou pravdu, tvrzení sociálních sítí. Pořiďte si děti, zažijete všechny možné lidské emoce ještě před 9 hodinou ráno. Já myslím, že tohle mě teda konkrétně mluví z duše a věřím, že vám tak.

0: Jste zítra rádiem Černá Hora a pojďme společně teď pod Kunětickou horu, kde startuje festival Hrady.cz. Celý týden jste tady v odpolední show soutěžili o vstupenky na Hrady.cz pod Kunětickou horu, takže jestli se teďka už pomalinku chystáte, těšíte se, tak dobrá zpráva, na místě je náš kolega Ondra Novotný, ten akci mimo jiné také moderuje. A než se s ním tedy třeba živě potkáte, tak pojďme se s ním spojit i telefonicky. Mám ho snad na drátě. Ahoj Ondro.
1: Ahoj, zdravím, hezké odpoledne.
0: Tak protože nás teďka možná už někdo poslouchá, kdo jako míří na Hrady pod Kunětickou horu, tak co nás Ondro dneska čeká, co to počasí?
1: No, čeká nás hlavně nevyspytatelné počasí, mimo jiné z Vysočiny se teď na nás něco nepříjemného blíží, takže pokud ještě můžete a nevzali jste si nějakou pláštěnku nebo něco podobného.
0: Možná i holinky,
1: určitě bych to sebou bral. Každopádně, co se týče hudebního programu, tak tady se pojede přesně tak, jak je naplánováno. Dneska je to nabitý, mimo jiné večer zakončuje kapela Rybičky 48, během odpoledne třeba taky Rytmus a mnoho dalšího. Co se týče toho hudebního programu, tak tady startujeme přesně za 21 minut.
0: Super, takže za 20 minut se pouští do areálu, nebo už tam jsou nějaký první
1: nadšenství? Za 21 minut startuje muzika, promiň, a do areálu jsou samozřejmě puštěny už první návštěvníci. Když tak koukám jako na tu louku, tak už tady jako první desítky vidím, ale takhle, ono to sem kousek je zkrátka z toho parkoviště.
0: Máte takovou příjemnou procházku, oni ty holinky i tak se budou hodit. No tak užij si Ondro festival, vy co tam míříte, tak se ho užijte taky, není to jenom dneska, je to i zítra, že jo?
1: Je to tak.
0: Tak ať nezmoknete, jestli jo, tak snad na to budete připravený, nebo se musíte tulit, no.
1: No, dobrý nápad.
0: Tak děkujeme, Ondro, a už si festival.
1: Díky, ahoj.
0: A vy samozřejmě taky, no a až bude další nějaká soutěž v našem éteru o vstupenky na jakýkoliv další festival, tak určitě budu držet pěsti a dnes hlavně teda před tím deštěm. Zvládněte to.
2: Moderní města a citlivé městské zóny mají jasné požadavky. Ticho, bez emisí, bez kompromisu. Red Tool, specialista na značku Milwaukee v České republice, dodává akumulátorový systém M18 a MX Fuel pro profesionální zahradní techniku. Splníte hlukové limity, ESG cíle i náročné provozní podmínky. Maximální výkon, minimální zatížení okolí. Red Tool, technologie, která respektuje prostředí. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
3: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé a nebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
4: Tak točíme.
5: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
4: Stop!
5: Co?
4: Showroom na kuchyně.
5: Jo, no jo, já jsem ale... na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
4: Berem, díky.
6: Mami, můžeme jít do Mikelandie.
7: Mikelandie je v Polsku?
6: Jo, mají tam spoustu nafukovacích člunů, skluzavky a obřího dinosaura.
7: To zní skvěle.
6: Taky 50-metrovou ninja překážkovou dráhu, bludiště a bazény s loděmi.
7: A klidně tam můžeme oslavit tvoje narosky. Je to kousek v Levinu, jen 15 kilometrů od hranic. www.mikelandia.pl.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
10: všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce. Tedy až doteď.
11: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
10: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
11: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
10: Maitreya. Inspirace srdcem.
12: Zkuste si dát minutku klidu.
13: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
14: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Luis Fonsi a Demi Lovato nás doprovází do 16. hodiny. Já vám přeji krásný pátek. Nejlepší dopravní servis na východě Čech a kromě prvních dešťových kapek jsou silnice aktuálně bez větších komplikací, jenom řidiči na D11 na 35. kilometru ve směru na Hradec. Leží pneumatiky na vozovce, takže tady určitě opatrně. A pokud víte o něčem dalším, vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Jdeme místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.fineparkcz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
3: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
9: Je 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Činasky míří na Trutnovské bojiště, kde v sobotu odehrají letní open air koncert. Fanoušci se můžou těšit na největší hity kapely i aktuální single Selhání. Program začne už podvečer a nabídne taky doprovodný program, soutěže a setkání s kapelou. A pak, že si lidi neberou hypotéky. Banky v červnu poskytly úvěry na bydlení za skoro 49 miliard korun. Meziročně o třetinu více. Hypoteční trh sice po silných měsících mírně zpomalil, zájem o vlastní bydlení ale zůstává vysoký. Průměrná hypotéka se dostala přes 4,5 milionu korun. No, hypotéku by si asi nemusel brát výherce Eurocheckpotu z Pardubického kraje, na kterého pořád čeká 11 milionů korun. To by se ale nejdříve musel o peníze přihlásit a zatím to neudělal. 1 miliarda mu utekla o jediné číslo. Komu byste přáli výhru vy? Ptáme se vás na Facebooku a Instagramu Hit Rádia Černá Hora. A teď basketbal. Reprezentační rozehrávač Ondřej Sehnal odchází z mistrovského Nymburku. V příští sezóně bude hrát polskou basketbalovou ligu za Štětín. Riziko bouřek ve východních Čechách je až do půlnoci, do té doby oblačno, zataženo s deštěm a bouřkami, teploty nejvyšší 25 až 30 stupňů Celsia.
7: Hit Radio Černá Hora.
0: Zdraví Lucka Eisenreichová, jestli teďka míříte pod Kunětickou horu na Hrady CZ, tak právě teď

Posloucháte Hit Radio Černá Hora, Chrudim, Heřmanův městec, no tak tady už se to bouří a přiznejte se teďka. Kdo už jste stihnul zmoknout, sedíte naštvaný, promáčený v autě, tak mám pro vás pár superlativ o dešti. Pojďme si najít něco pozitivního. Letní déšť působí blahodárně na naši psychiku. Jo, to jsem si teďka nevymyslela, to je holý fakt. Nejenže se konečně vyčistí vzduch tím deštěm, ale dešť je taková zvuková terapie, bílý šum, jo. Takže když se teďka třeba zaposloucháte, jestli už projíždíte autem v dešti a slyšíte, jak ty kapičky dopadají na okýnko nebo na kapotu, tak ve vašem mozku by to mělo spustit relaxační mód. To si teda myslím, že tvrdí všichni, co si neprošli peklem s nespavým miminkem. Je to teda už nějaká chvilka, jo? Mám to za sebou, ale mám to živě v paměti. Jak prostě chodím v zavinovačce to miminko. Strašně brečí, já nevím, co s ním. Pouštili jsme zvuk vysavače, zvuk pralesa, zvuk deště, všechny možný šumy světa. Skákala jsem u toho na míči. Jako v tu chvíli se musím přiznat, že ten bílej šum zrovna terapeuticky a blahodárně nezněl. Pojďme si dát ale další muziku. Na Hit Radio Černá Hora jsou to Blink 182.

0: rádiem Černá Hora a já doufám, že nemáte stejně šílený nápad jako můj manžel, který se před bouřkou jel projet na motorce. Nechte si to, prosím vás, motorkáři na zítra. Ve Vysokém Mýtě to bude totiž ráj. Vysoká rychlost, silnice skoro jenom pro vás. To je akce, kterou na zítra chystá policie České republiky. Ve Vysokém Mýtě, a teda za mě hodně dobrý tah. Na silnicích budeme mít bezpečno a vy motorkáři můžete řádit na polygonu. Co vás tam čeká? Rychlý slalom, výhybný manévr, budou tam zkušený instruktoři, takže jestli třeba začínáte s tou motorkou, tak se možná i něco nového přiučíte a prohlédnete si i techniku policie České republiky. Počasí jsem koukala, že zítra už by mělo být bez deště. To se teda bohužel nedá říct o dnešku. Už to pomalinku míří na celý východ Čech. Tak k těm bouřkám si pojďme dát za chvilku další muziku. Kapela Jelen, Shakira a při pátku, prosím vás, nezmokněte.
1: Hledáte letní dobrodružství? Tak v parku na Větvi v Hradci Králové vás čeká síťové bludiště v korunách stromů, taky visuté lávky i tobogán ze skoro 10-metrové výšky. A nabízí se taky letohrad a největší muzeum řemesel u nás. Jedinečné expozice, funkční historické dílny i stylová restaurace.
2: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se, spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
3: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty? Neskartujte sami. NAPOS. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. NAPOS. Svoz po celé České republice. NAPOS. Certifikovaná skartace dokumentů. www.napos.cz.

0: Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
3: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: Cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: Cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
9: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
10: Jdeme místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
12: Už tam bude.
13: Nech toho.
14: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradex nyní se slevou víc než 16%. Více na tradex.cz.
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

tak už prší i v Hradci Králové. Počasí na spaní, tak si pojďme jedno spánkové téma dát. Protože 8 hodin denně spánku vůbec nemusí být to nejlepší. Narazila jsem na takovou zajímavou teorii. Naši předkové spali úplně jinak, takzvaně dvoufázově. Jo? Bylo to ještě před průmyslovou revolucí a předtím, než vynalezli pohodlné matrace. Ale bylo to tak, že naši předci usínali po setmění. On nebyl Netflix, že jo? Tak neměli na co koukat. Spali 4 hodiny, potom se někdy v 1 ráno vzbudili a bacha jo, oni si začali povídat. Začali k sobě zvát návštěvy, anebo třeba i uklízeli a pak si dali další 4 hodinky až do rána. Já si teda neumím představit, že bych jako v 1 hodinu ráno se vzbudila a dobrovolně si začala povídat. Ale je pravda, že aspoň trošku bych byla vyspaná a možná bych na partnera hnedky nezačala křičet, ale byla bych příjemnější. Každopádně můj spánek s dětmi připomíná dobu před průmyslovou revolucí, ale jen tak napůl. Velmi, velmi přerušovaný a když jako dohromady posčítám prostě všechny ty okýnka, tak mi to dá sotva ty 4 hodiny. Tak mě zajímá, kolik hodin denně spíte vy? Vyhovuje vám 8 hodin, nebo to máte třeba úplně jinak? Pište na náš WhatsApp 601 292 464. Jsem zvědavá.

Rádio Černá Hora. I took the long road across the ocean.

Jste s Luckou Eisenreichovou, Hit Rádiem Černá Hora. Před chviličkou jsme řešili, že naši předci spali dvoufázově 4 hodiny, pak bdělí okno a dali si další 4 hodiny. No tak jak to máte vy? Dala jsem výzvu, ať píšete na náš WhatsApp 601-292-464. Klidně dál pište. Mám už první odpovědi. Například před chviličkou, zrovna to tady cinklo od Veroniky. Velký údiv. Zdravím všechny posluchače. 8 hodin spánku, ono se dá spát tak dlouho. Já spím v průměru 4, maximálně 5 hodin denně, no to jsi jak já. Kdybych spala díl, nestihla bych všechno přes den stihnout, co potřebuju. Pak psala třeba Linda, jedu podle našich předků, akorát mi uprostřed noci nebudí chuť povídat si s manželem, ale dvouletý syn, který zrovna potřebuje napít, pomazlit nebo prostě maminku. No a na závěr ještě Filip. Já se

0: pravidelně budím kolem 4 ráno a ne dobrovolně. Otevřené okno a pod ním parta strak, které mají očividně ranní poradu. Nevím, co řeší, ale vždycky mě z ní vzbudí. No tak já jsem teda nedávno, když budu reagovat na tu straku, jo, slyšela takovou dobrou věc. Prý zabírá zvuk jestřába. Tak Filipe, můžeš zkusit stáhnout někde zvuk jestřába a třeba si ten sněm dají příště jinde.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz.
3: Haspel.cz.
4: Prosecco přesně v italském stylu?
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní prosecco s ležerním šarmem?
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
5: Mionetto. Víc než jen prosecco.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: sociálních sítích. Kelskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana.
2: Ithaca's King is coming back.
1: Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
3: No one could stand between my bed and home.
1: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
6: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
8: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
9: Slevy až 60% na sezónní zboží. Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
10: Potřebujete dětské kolo?
11: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
10: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
11: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VOOM,
10: Rascal
11: a Bini.
10: A teď navíc se slevou 30%.
11: happysport.cz.
12: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
13: Hit Radio. Když si potřebuješ

0: Rádio. Hit Rádio Černá Hora.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na hodinách pomalinku 17. odpolední. Já doufám, že při pátku už máte všichni odpracováno. Jste s Hitrádiem Černá Hora a jdeme na dopravu. Nejlepší dopravní servis na východě Čech mezi Chlumcem nad Cidlinou a Uhlířskou Lhotou bourala dvě osobní auta. Jezdí se tu kyvadlově. Jedním jízdním pruhem se teď také jezdí po dopravní nehodě ve Vamberku, ve Vilímkově ulici, tak řidiči opatrně a vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.

0: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
1: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
2: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
1: Když repráky, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
3: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
5: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
6: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, o víkendu opět o desítky haléřů vzrostou. Benzín bude stát maximálně 43 korun a 41 haléřů. Litr nafty pak nejvýše 42 korun a 13 haléřů. Jde o ceny pro celý víkend. Cenový strop na paliva ministerstvo financí stanovilo naposledy. Mladé sportovní talenty čekají v Pardubicích lepší podmínky. Připravuje se totiž rozsáhlá modernizace venkovního sportoviště sportovního gymnázia. Pokračuje radní Josef Kozel.
7: Můžeme výrazně zmodernizovat celý venkovní areál a předpokládám, že bude sloužit nejen studentům školy, ale i dalším sportovním aktivitám. Nová sportoviště vytvoří kvalitní podmínky pro každodenní trénink, pořádání sportovních akcí a představuje investici do budoucnosti mladých talentů v našem kraji.
6: Celkové předpokládané náklady se vyšplhají na 37 milionů korun. Evropská komise chce zachovat bezplatné přidělování emisních povolenek i po roce 2030. Noviho však chce více propojit s investicemi do dekarbonizace. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory předkládat a realizovat plány na snižování emisí. No a letošními mistry světa ve fotbale se podle bookmakerů stanou pravděpodobně Španělé. Ve finálovém zápase jsou proti obhájci titulu Argentině kurzovým favoritem. Sázející ale dávají téměř rovnoměrně šanci oběma týmům. Třetí by měli skončit Francouzi.
8: Na východě Čech už prší, pročistí se nám konečně vzduch. Víkend už se potom ponese v maximech u 26 stupňů Celsia s jasnou nebo polojasnou oblohou.
5: Hit Radio Černá Hora.
8: Za volant vás zdraví Lucka Eisenreichová, Imagine Dragons nebo Jay-Z a Alicia Keys. Teď pro vás Féteru.

Jestli teďka stojíte někde v koloně, pojďte si zkrátit chvíli, jste s Itáliem Černá Hora a jestli chcete zjistit, čím budou vaše děti, až vyrostou, tak poslouchejte. Prý stačí sledovat, co děti dělají, když se nudí, jo? Že nám to hodně napoví o tom, co je bude jednou bavit. Takže třeba, jestli vaše děti si při nudě začnou stavět kostičky Lega, tak z nich třeba budou inženýři. Jestli si začnou kreslit, možná to budou umělci. Jestli vás hodně organizujou a okřikujou, tak to budou velmi dobří šéfové. No a potom jsou tady moje děti. Ty třeba při nudě rovnou zavítají vždycky k ledničce. Tak já teďka jako nevím, jo, jestli vychovávám budoucí šéf kuchaře nebo třeba kontrolory kvality jídla, tak či tak, hradecké restaurace, třeste se, tohle bude velký. Buďte dál zítra, Rádiem Černá Hora, krásný pátek.

0: Little bit of sunshine. Tak sluníčko bychom rozhodně potřebovali, hlavně teda naše letní jízda.
1: Letní jízda Hit Rádia Černá Hora.
0: Poslední jízdu nám přerušily kroupy. Nějak nám prostě to počasí letos nepřeje, ale nebojte. Určitě se v létě u bazénu a chlazeného piva ještě potkáme. My hlavně to chlazené pivo dovezeme. Nicméně pro otrlejší z vás, plavat se dá určitě i v takovémhle deštivém počasí. Třeba Hradecká Flošna nebo Lodín vyhřívá bazén na nějakých 28 stupňů Celsia. Jednou jsem právě v Hradci Králové v dešti plavala, teda než mě vyhodil plavčík, ale musím říct, bylo to velmi příjemný, bez lidí. Nikdo mi nestříkal do obličeje vodu, nikdo mi neříkal, v jaký dráze a jak rychle mám plavat. Každopádně je teďka zpět k letní jízdě. Bude? Kdy? Tak to se dozvíte v našem vysílání už brzo.
1: Bazén, slunce, skvělé hity a zábava.

0: Rádio Černá Hora CZ. Úle tchyni chceme všichni. Nealkofree tchyni od pivovaru Primátor. Partner letní jízdy. Otevíráme cestu chuti.
1: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
2: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batůžek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
1: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz
3: Tak točíme.
4: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
3: Stop!
4: Co?
3: Showroom na kuchyně.
4: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splnějí vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
3: Berem, díky.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
6: Ekokom. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
8: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že když je z Práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Musím jí běh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
9: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Hradci Králové. Koupelny pro každého.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Černá Hora.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte

a jsou to přesně 2 týdny od její svatby. Taylor Swift na Hitrádiu Černá Hora. No a mimo jiné je dneska také Světový den emotikonů, takže jestli nechcete být za důchodce, tak bacha. Opičku s rukama na očích, tu rozhodně neposílejte, to budete za geronta. Další, co je podle mladých pase, je palec nahoru. Podle všeho je to, podle mladé generace, symbol chladu a nezájmu. Jako chápete to? Palec nahoru, co je na něm špatnýho? Místo palce máme posílat třeba plamínek. Další, co je blbý, tak je mrkající smajlík, nebo takový ten smajlík, jak posílá pusinku ve tvaru srdíčka. Taky jste u všeho řekli, že to posíláte, no tak za prvý, jo, nejste v tom sami. A za druhý obávám se, že už nám není moc pomoci. Jak se říká, starýho psa novým kouskům zkrátka nenaučíš. Tak si pojďme tematicky dát poetiku. Zkouším žít, protože myslím, že to zkoušíme úplně všichni, jen v očích mladých očividně. Někteří z nás to zkouší jako důchodci.

Lucka Eisenreichová a Hit Radio Černá Hora. To je páteční odpoledne. Jestli vás zítra čekají dlouhé přejezdy autem, společnost vám tady v éteru odpoledne budou dělat naše sympatické ženy Jana Šimurdová nebo Martina Adamu, tak se je určitě nalaďte, pokud chcete vědět, co se tady u nás na východě Čech děje. No a já osobně se budu těšit zase za týden v pátek odpoledne.

0: Nakupte jednoduše online.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando. Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirář.
1: Rybičky. Hrady.cz. 17. a 18. července Hrad Kunětická hora.
2: Migové.
1: Harley.
2: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 17. a 18. července na Hradě Kunětická hora za podpory Hitrádia Černá hora.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Mami, můžeme jít do Mikilandie.
6: Mikilandie je v Polsku?
5: Jo, mají tam spoustu nafukovacích člunů, skluzavky a obřího dinosaura.
6: To zní skvěle.
5: Taky 50-metrovou ninja překážkovou dráhu, bludiště a bazény s loděmi.
6: A klidně tam můžeme oslavit tvoje narosky. Je to kousek v Levinu, jen 15 kilometrů od hranic. www.mikilandia.pl.
7: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana.
8: I think his king is coming back.
7: Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
9: No one could stand between nightmare and home.
7: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Největší nabídka palem, olivovníků a exotiky ve východních Čechách. Máme palmy, olivovníky, exotika. Objevte je ve Staré vodě u Chlumce nad Cidlinou nebo na prodejpalem.cz. Palmy, olivovníky, exotika. prodejpalem.cz.
13: prodejpalem.cz.
1: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
14: To není možný, že to ještě nemáte.
15: Tak my taky čekáme, že jo?
16: Já jsem teď v zahraničí a hned jak se vrátím.
15: Tak to musí stát na účtárně.
14: To už je po splatnosti.
15: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
17: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
18: ETA Extra Slavy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
19: Hit Radio Černá hora.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Mezi Chlumcem nad Cidlinou a Uhlířskou Lhotou bourala dvě osobní auta. Nehoda se stále došetřuje. Podobná situace je také ve Vamberku, ve Vilímkově ulici. Tady se po nehodě projíždí jedním jízdním pruhem. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz. Turbíny.cz.
4: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
5: A to už je jako desátýho. No tak mi počkej, kámo, ne?
6: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
7: A já vám jako dlužím?
4: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
8: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
9: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
10: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
1: On air.
11: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
12: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezký podvečer. Pozor na další podvodné SMSky a e-maily, varuje před nimi Všeobecná zdravotní pojišťovna. Podvodníci vyzývají klienty VZP i ostatních pojišťoven k aktualizaci informací o zdravotním průkazu. Chtějí ale jen získat přístup k bankovním účtům. Ministerstvo financí dnes naposledy stanovilo maximální povolené ceny paliv. Cenové stropy o víkendu opět o desítky haléřů vzrostou. Od pondělí se pak ceny benzínu a nafty budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Dle analytiků proto lze očekávat další růst cen, zejména u nafty. Ústečtí celníci zadrželi dva lidi, kteří podle nich obchodovali s drogami. Našli u nich skoro 10 kilogramů drog, včetně heroinu a kokainu. Zajistili taky více než milion korun v hotovosti. Sečení luk každoročně ohrožuje tisíce mláďat volně žijících zvířat. Proto je dobrovolníci po celé republice i letos pomáhali myslivcům a zemědělcům zachraňovat. Pokračuje vedoucí projektu Stop sečení srnčat Pavla Benetová.
13: Zatím nejsou známa čísla a statistiky za všechny spolky, nicméně za naši lokální skupinu působící v jižních Čechách už máme jasno. Letos jsme zmonitorovali, vynesli nebo vyhnali na 1500 srnčat a dančat.
12: Kromě toho i desítky zajíčků a také označili mnoho hnízd, ať už drobné pernaté zvěře nebo hnízd pěvců.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
12: Zítra má nad Českem převažovat oblačná obloha, přechodně místy čekáme přehánky nebo bouřky, zejména na horách. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30.
0: Krásný dobrý večer, dvě minutky po 18. s vámi Leona. A taky to nejlepší z 80. 90. a milénia. Tak jedeme, nezastavujeme, krásný večer, nohy nahoru. Je víkend před námi a taky Eros Ramazzotti, Piju byla koza právě teď.

Richard Miller, Hit Radio s vámi, 6:15, aktuální čas, Nina Ricci, my pokračujeme dál, 80, 90, milénium, tak co, jak se máte, doufám, že se máte krásně, je páteček, víkend, volno, s vámi Leona, tak vlastně my dneska spolu budeme usínat a zítra v 7 hodin ráno tady na značkách spolu budeme vstávat, tak doufám, že ten pracovní týden vám utekl, že teď už je jenom odpočinek a my vám k tomu budeme hrát, co takhle skvělá pecka z 90.

65. Hezký dobrý večer, 7:03. Posloucháte Hit Radio, jedeme dál, nejlepší hity 80. 90. milénium. Za chviličku. Shakespeare Sisters, Roxette a nebo typicky letní líbající song. Co tohle?

0: se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou blade battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Dobrý den, tady je Pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
7: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Koupelny pro každého. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Hradci Králové. Koupelny pro každého.
9: For camping. Venku je nám krásně.
10: Tady chci bydlet.
9: Venku?
10: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
9: A kde bude ložnice?
10: Na louce pod hvězdami.
9: To je ale velká ložnice.
10: Největší na světě.
9: No jo. A co koupelna?
10: No, v potoce.
9: A sousedi?
10: Už se hlásí.
9: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
10: Jo, tady nám je krásně.
9: For camping. Venku je nám krásně.
11: Franto, co jsi to zas koupil?
12: Zavařovací hrnec!
11: A co budeš dělat?
12: V létě okurky, v zimě svařák!
13: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domo.elektro.cz.
14: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní

0: Autečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám Neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám Neutečeš.cz.
1: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
0: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
0: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
0: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
0: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na
3: firma na zážitky
0: CZ.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené.

0: do 80. let Reda Scott, Hold Up. Hit Radio Classic s vámi taky lé, hezký večer. Před chvilkou tady v našem vysílacím studiu v Praze, v centru, byla obrovitánská bouřka a prásklo to tady takovým stylem, že jsem se strašně lekla, dokonce přilítl i kolega z Hit Radia 90. Říká, Leonko, slyšela jsi to, mě normálně buší srdce a aby toho nebylo málo, tak i kolega z vedlejšího studia z Rock Rádia. Takže my všichni sídlíme v jednom baráku, jsme jedna velká společnost, máme dceřiné a bratrská rádia, tak jsme se tady tak lekli. Pane Bože, dávejme na sebe pozor, protože já jsem se asi v životě takhle blesku a té rány nikdy nelekla. Každopádně pokračujeme dál, protože nám tady chodí i spousty zpráv, třeba od Adama. Ahoj Leonko, já mám taky rád Hit Radio Classic a moc se mi to líbí. Poslouchám to každý den pondělí, pátek od 18 do 21 hodin a moc se mi to líbí, posluchač Adam. Stejně tak napsala i Lenka, Péťa, taky Aneta, díky moc za vaše zprávy. Tak za chviličku Modern Talking, nebo M People, taky Monkey Business, a nebo Texas.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
8: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
3: Víte, že na novou kuchyň můžete mít 5 let záruky s návrhem a cenovou nabídkou zdarma a navíc až o 50% levněji než u nás? No fakt, jakože se Ivan Vodochodský jmenuju. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku. Více informací najdete taky na www.xxl-kuchyně.cz.

0: sociálních sítích. Kelskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty?
2: Neskartujte sami. NAPOS. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. NAPOS. Svoz po celé České republice. NAPOS. Certifikovaná skartace dokumentů. www.napos.cz.
3: Milí lidé, Červenokostelecký i Přespolní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí AC/DC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík, průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
4: Přijďte pobejt.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
2: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
6: Minutka po 19. ještě 2 hodinky 80. 90. Milénium. Criss Cross a Jump. Tak volume doprava a jdeme řád.

0: for Fears a Shout. Právě teď doznívají z éteru Hit Rádia. 19 hodin, 9 minutek k tomu. Posloucháte Hit Radio Classic. A hezký večer vám přeje Leona. My teď zabrouzdáme do legendárních 90. let, protože tam je pecka, kterou já si konkrétně pamatuju, když jsem ještě jako malá chodívala na diskotance. Tak my jsme na tuhle píseň měli takovou tu taneční choreografii, sestavu. Normálně jako bych se vrátila zpět do svých 12-13 let. Co říkáte tomuhle?
1: With the bandy attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

před námi je až jednou Šalom, nebo taky Robbie Williams a hlavně jedna z nejkrásnějších písní, kterou jsem si dovolila sama i zpívat, protože hraju v divadle Hibernia v Praze v Celine Dion Show. Kdybyste chtěli mrknout, mrkněte na stránky Hibernie, hrajeme zase v říjnu další představení Hity Celine Dion a dostala jsem píseň The Power of Love, která je ale v originále od Jennifer Rush a tu si právě dáme za moment. Jedna z nejsilnějších písní o lásce. You are my man. The power of love. Tak si počkejte, nikam neodcházejte a společně se zasníme nad nějakou velkou láskou, anebo třeba někdo lásku prožíváte a to je na světě to nejkrásnější. Prostě láska je krásná, i když umí bolet, tak umí být i nádherná.

0: vám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Králově Dvoře u Berouna za 11 990 000 korun, rodinný dům v obci Sopotnice u Ústí nad Orlicí za 3 200 000, pozemek k bydlení v Krásné hoře nad Vltavou za 2 400 000, byt 4KK v Chebu za 6 890 000 a byt 3+1 v Plzni na Východním předměstí za 5 742 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

0: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
1: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
2: Plus krkonošská příroda.
1: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
2: A volný vstup do lázeňského wellness.
1: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
3: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské Lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
4: Největší nabídka palem, olivovníků a exotiky ve východních Čechách. Máme palmy, olivovníky, exotika. Objevte je ve Staré Vodě u Chlumce nad Cidlinou nebo na prodejpalem.cz. Palmy, olivovníky, exotika. prodejpalem.cz. prodejpalem.cz.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
6: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Facebook. Šalom, až jednou. Vzpomínáme na něj. Jeho kapelu i solovou dráhu milujeme a milovali jsme. Jsme Hit Radio Classic, hrajeme 80ky, 90ky. Pokračujeme dál až po milénium, protože před námi jsou další skvělé hity až do 21. hodiny. Budeme hrát podle vás. Přišel mi tady dotaz od Petra. Ahoj Leonko, prosím tě, mohl bych se podívat na tebe, jak vypadáš? Máš sympatický hlas, moc rád tě poslouchám, jsi vždycky taková pozitivní, mám tě v rádiu moc rád, to je hezký. A jestli se na mě můžeš podívat, tak myslím si, že v dnešní době sociálních sítích tam nějakou fotku najdeš, tak se mrkni třeba na můj Instagram Lea Giongiosi. Dokonce mám pro vás i takový překvapení, že vy víte, že celý týden jsme v Rychlé pětce soutěžili o balíček Denatury, což je teda především hlavně pro dámy, tak já vám můžu slíbit, že zítra ještě někomu z vás něco rozdáme a taky i na mém Instagramu jeden balíček čeká na někoho z vás nebo pro vaši drahou polovičku, pánové. Tak kdybyste se chtěli mrknout, tak Lea Giongiosi, zítra to tam hodím. No a teď už si dáme jednu z mých nejoblíbenějších dívčích kapel, girl bandu 90. let. Nevím, jestli se holky ještě někdy vrátěj. Beyoncé, Kelly a teď jsem zapomněl. Jo, a Michelle je ta třetí. Destiny's Child, Survivor, právě teď z Eteru Hit Rádia. Hezký dobrý večer. Taky bude Boyzone, Nazareti a skupina Erotic, tak buďte s námi.

vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše-pro-lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše-pro-lesáky.cz.
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
1: Rascal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 30%.
2: Happysport.cz.
3: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
5: Ekokom.
6: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
7: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
6: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
7: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
6: Maitreya. Inspirace srdcem.
8: Příjemně si.

Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradex nyní se slevou víc než 16%. Více na tradex.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.

0: tak Renku, ty nezádej jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
1: Asi 100 tisíc.
0: A ty s tím nic neděláš, jo?
1: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no to špak na právníka.
0: No prostě jdi na e-pohledávky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
1: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
0: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.

Pátek večer, Hit Radio Classic stále s vámi a před námi je skvělá věc. Dokonce je to i taková gospelová věc, protože o mě je známo, že já se v Čechách věnuju gospelovému zpěvu, hudbě. Tak co takhle? Shackles, Praise You, Mary Mary, jedna z nejznámějších pecek, taneční, houpavá, R&B, soulová a přitom je to gospel, tak to si

0: Hit Radio Klasik, jedeme, nezastavujeme pátek večer a já tady pro vás mám jednu hudební legendu. Nejenom to, že vám hrajeme nejlepší 90, 80 až po milénium, ale já vám za chviličku zahraju jednu z nejznámějších písní, kde je i nejznámější taneček. Los Del Rio, Macarena rozhodně v našem playlistu nesmí chybět, taky Pet Shop Boys, ale společně zazpomínáme na zpěvačku, která nás bohužel 8. července opustila ve věku 75 let a to je legendární Bonnie Tyler, tak si na to počkejte.
1: Hit Radio Černá Hora.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera.

0: Nakupte jednoduše online.
1: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
2: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
1: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
2: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na
4: firmanazážitky.cz.
6: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
7: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: Milí lidé Červenokostelecký i Přespolní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí AC/DC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
9: Přijďte pobejt.
10: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
11: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovysalon.cz.
12: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana.
13: I think his king is coming back.
12: Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
14: No one could stand between my man and home.
12: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
15: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
16: Zkuste si dát minutku klidu.
17: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.

0: je neúprosný a já se s vámi pro dnešní večer musím bohužel rozloučit. Takže spolu budeme spinkat, ne teda jako doslova, jo, chápeme, že? Já vám prostě teď z éteru Hit Rádia popřeju krásnou dobrou noc, pokud možno, udělejte si krásný večer, běžte někam za písničkou, na vínečko, anebo jen tak doma odpočívejte, já třeba konkrétně si pustím Netflix, na něco se mrknu, protože ráno v 7 hodin tady chci být s vámi. Takže zítra s námi vstávejte, budeme strašně rádi, protože máme pro vás spousty hudebních překvapení, taky dárečků a hlavně dobré nálady a pozitivní energie. Mějte se báječně, dobrou noc a zítra. Ahoj!
1: Hit Radio Černá Hora.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem. Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady CZ. 17. a 18. července Hrad. Kunětická hora.
4: Mikové.
3: Harley.
4: Single X.
3: Tomáš Klus.
4: Jdeme na Hrady.
3: 17. a 18. července na Hradě Kunětická hora za podpory Hitrádia Černá hora.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: I chlebíčky se dají koupit online, to už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
8: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bikepark. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo, barvamneutečeš.cz.
1: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.

0: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark. Vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
3: Plus krkonošská příroda.
2: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
3: A volný vstup do lázeňského wellness.
2: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
4: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
5: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana.
6: Ithaca's king is coming back.
5: Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
7: No one could stand between nightmare and home.
5: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
8: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní

0: projdete Červeno Kostelecký i přes Polní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí AC/DC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
1: Přijďte pobejt. Zkuste si dát minutku klidu.
2: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
4: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batůžek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
5: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz
6: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé a nebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
7: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Chystáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše-pro-lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše-pro-lesáky.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách, posledních

0: 25 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
0: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirát.
2: Rybičky. Hrady.cz. 17. a 18. července Hrad Kunětická hora.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 17. a 18. července na Hradě Kunětická hora za podpory Hitrádia Černá hora.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana. Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
7: No one could stand between my men and home.
6: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset

0: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
3: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz.
4: Hašpl.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: v sobotu zajedem pro tu ledničku.
1: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
0: Fakt?
2: Lednice a mrazáky na domo@elektro.cz.
3: Milí lidé, Červenokostelecký i přes Polní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí AC/DC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
4: Přijďte pobejt.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě

0: zahlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Tak Renku, ty nezádej, jde nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
4: Asi 100 tisíc.
3: A ty s tím nic neděláš, jo?
4: No co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
3: No prostě jdi na e-pohledávky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
4: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
3: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
5: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
6: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz.

0: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Milí lidé, Červenokostelecký i přes Polní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí AC/DC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
3: Přijďte pobejt.

0: zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
5: Hit Radio.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Černá Hora.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Milí lidé Červenokostelecký i přes Polní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí AC/DC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
3: Přijďte pobejt.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě